0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Pěvecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě v některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se jí Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli chaise longue, jak se tomu říká, to je ta židle.

0: Jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
0: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
1: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
0: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
2: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
0: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
1: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
0: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
1: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
0: Podle stání bych řekl až do 10.
1: Je to nějaká místnost bez oken?
0: Ne. Ne.
1: Propukl tu někdy požár?
0: Zaplať pánbu, ne.
1: Ani historicky?
0: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
1: Kolik tu máte schodišť?
0: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
1: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
0: Na cokoliv.
1: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
0: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
1: Měl jste strach?
0: Ne, okolo bylo lešení.
1: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
0: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
1: Jste trochu i zahradník?
0: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
1: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
0: Hrubosrstý jezevčík.
1: Jak to vzniklo?
0: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
1: Do kterých míst se bojíte chodit?
0: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
1: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
0: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
1: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
0: Tak ať si ji dají kam chtějí.
1: Kde to nejvíc klouže?
0: Po Kaiserbartu dolů.
1: Kde máte na zámku televizi?
0: Nemám.
1: Který strom v parku je nejstarší?
0: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let.

0: let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
1: Kolik je na zámku obrazů?
0: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
1: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
0: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
1: To je šťastný číslo.
0: No právě proto.
1: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
0: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
1: Provedete i nás?
0: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které ať znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám,

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze, byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak mi víte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžejí Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostině. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si na zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
2: Ne, hezké, dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu sesychá na podzim.
2: Já to já.

0: Kde jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodával?
1: No, já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl liter piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště a abyste mě neutek potom, víte, pač já si nevím rady, ty čínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkej, takže no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj očko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x no, různých, to, ale no, samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohlo rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval. Říká, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport. Hlavně teda proti proti hopnutí trousel, sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: poslední,
3: mě počítal, to to je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: Proti tlousnutí to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No, jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady jde od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho. Ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý. A já vždycky pravidelně počítám, když mi vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo. Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S úspěchem,
1: jako, všichni,
0: malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme pozorali za totáče, vyhráli 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: Pro závist. To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku. Tak...
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, dobře, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
3: I vám.
7: Tak, zemník vás, pánové, oba zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal pod těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Opravdu máte mě,
10: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká. Že?
10: No, no, to je taková loď, kano je.
9: Ano, samozřejmě,
10: no,
9: nějaký no. Ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vyhrytí. Proč válečný?
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo do vody.
10: To ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá?
10: No tak to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Prosím vás, jak je to možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kapalo.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale prosím vás, věče to přece musíte sám ve slova.
9: Ale to do vy furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
10: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně.
9: No
10: vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo většinou.
10: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten kruhový styl, to byl, jsem měl nejraději.
10: kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel, všechno neznám.
9: To jak bych mu to teď konc... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například Karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli Karaula znáte.
9: Karaula?
10: No ano, Karaula.
9: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
10: Potápět.
9: S Gdoulou.
10: Potápění, tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím. V tomhle
10: no vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v labin to bylo víc.
10: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
9: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, by ty, si bych si v životě nedovolil přece. No, jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak to...
9: Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pač člověk se zapomene občas, nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl sebou aspoň kapesník.
10: Počkejte, kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
11: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
11: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: teď si jedeš dívat.
11: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo? No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
11: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu. Na
3: Takže dnes nás. Už by se zbál.
11: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
11: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak já už zase jsem opatrný, nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž, já už musím opatrně, ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně, a potom jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínám na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže Superstar.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojenej. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: No, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně? Počkej,
2: tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fak je to věkem. Omezený věkem? Já nevím, ze spoda ale... možná, to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku, a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil?
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. hlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč
2: jo?
1: 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který
1: mu bylo 38.
2: Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale on to vyhrál nějaký 30. nebo 35.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávím veselou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martináka, Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník, Tomáš.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte. Ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka, pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano.
2: Děkujeme ano. A zdravíme na západ.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošálil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím.
1: Roku, ano. Rozhodnu to, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo. Napil se,

0: Ty krávo, vždyť je to teplé.
1: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost. Ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom zprostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu: pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
0: Ano, vím, 60.
1: No a kolik jste jel vy?
0: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
1: Ten policajt řekl: prosím vás, pokračujte víc.
0: Vidíte, takhle se na ně musí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
4: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo ošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla: prosím tě, je státní svátek, ty lidi jsou doma u rádia, teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla: pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká: ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
3: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
4: To je na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
3: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a do dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantově a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně zpozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta, včetně mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeň a říká: ježmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám: Frantíku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam, taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoje, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš tomu?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám na tebe. Děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Dennis. Ja, Dennis. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alovie. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali

0: vanuplno fialy, mám vanuplnou fialový fialek.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj přispěje na ozdravný pobyt bývalým policistům a hasičům. Město Olovín na Sokolovsku vytvořilo nové místo pro sběr použitých pneumatik. Vláda se bude zabývat státní kulturní politikou. Návrh čelí kritice organizací a odborů. Dnes čekejte ráno zataženo a místy přehánky, odpoledne až polojasno. Teploty do 24 stupňů. Krásné ráno přeje Lukáš Staněk. Karlovarský kraj schválil dotaci 100 000 korun pro nadaci policistů a hasičů. Krajská dotace pomůže s úhradou nákladů na léčebně ozdravný pobyt v Řecku, který je určený pro tělesně postižené bývalé strážce zákona a záchranáře. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Účastníci budou mít možnost cvičit u moře nebo v bazénu, odpočívat a setkat se s někdejšími kolegy. Pobyt tak přispěje nejen k jejich fyzické a psychické kondici, ale nabídne také prostor pro udržování vzájemných kontaktů. Krajská dotace pokryje část nákladů na ubytování, stravu a dopravu.
2: Olovín na Sokolovsku je nové místo pro sběr použitých pneumatik. Město tím chce zamezit tomu, aby lidé ojeté pneumatiky nechávali volně v přírodě nebo na jiných nevhodných místech. Pokračuje první místo starosta města Radek Grapa.
4: U nás neexistovala vůbec možnost pneumatiky nějak smysluplně odevzdávat. Docházelo samozřejmě k tomu, že pneumatiky se válely po lesích, černé skládky vznikaly, takže jsme hledali někoho, kdo nám to bude odebírat, s tím, že samozřejmě by byly co nejnižší náklady.
2: Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravilo ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy si za dokumentem stojí, jak řekl včera v pořadu Poledne s Moravcem.
5: My děláme státní kulturní politiku, z který padají akční plány a každý ten akční plán bude široce diskutován se všemi organizacemi, se všemi umělci, se všemi asociacemi, aby jsme ho posadili tam, kam oni chtějí, aby byl.
2: Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií. Oznámila to premiérka Kristrún Frostadóttirová po vyhlášení výsledku referenda. Islanďané v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s Evropským blokem obnovil. Šéfka vlády nicméně dodala, že ostrovní stát bude i nadále posilovat vztahy v rámci evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dřív řekla, že ho bude respektovat. Sport. Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. V neděli reprezentanti přidali v polské Poznani 3 bronzy. Postarali se o ně na pětistovce debelkajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Ten se na stupně vítězů dostal po českém protestu a následné diskvalifikaci moldavského soupeře.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami, postupně protrhávání oblačnosti a ustávání srážek a odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr bude mírný západní a rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme z Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody. Dejte ale pozor na zvěř na silnicích. V těchto hodinách bývají střety s ní častější.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pohodové pondělí a dobré jitro přejeme všude tam, kde jste si nás naladili. Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary se probouzíte do posledního srpnového rána. To znamená, že před námi je poslední prázdninový den a my vám ho doufám zpestříme pěknými písničkami. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám ranní vysílání a neb dobré ráno plné hudby a informací. Jeho úvod bude patřit písničkám od Karla Zicha a Lenky Filipové. V ranní anketě Ahoj rádio se dozvíme, co dělají jeptišky. No a taky připomeneme, že pořad Pochoutkový rok vysílají regionální stanice Českého rozhlasu už 10 let. V sobotu se konala v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji narozeninová oslava. No a my vám reportáž nabídneme už za čtvrt hodinky v dobrém ránu, které právě začíná. Je 5:05. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.
7: Telegram s adresou Svět.

0: co dělají jeptišky?
1: Nosí černobílý obleky.
2: Zpívají.
3: Uctívají Boha.
4: Modlí se a chodí na modlitby.
5: Chodí do kostela.
6: Nesmí dělat nic jiného, než se modlit, nebo budou nějak potrestány.
7: Chodí po kostele.
8: Starají se o faráře a o sirotky třeba.
9: Celý den chodí po klášteře a mají jako ruce nějak u sebe.

0: počasí.
1: Příjemný začátek nového týdne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čtvrté na 6:01 minuta a v našem regionu se teploty aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia. Je zataženo až oblačno, místy se vyskytují přehánky. Už v průběhu dopoledne srážky od západu ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost. Během odpoledne postupně očekávejme už většinou polojasno, přehánky už jen výjimečně, hlavně v Krušných horách. K večeru a večer oblačnost opět přechodně přibyde a šance na přehánky se zvýší. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Vanemírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách může přechodně zesílit. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Můj rád.
1: Rádio vašeho kraje vám přeje krásné pondělní ráno. Za 8 minut bude 17:30. A už jste to slyšeli, pochoutkovému roku je 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionální stanice Českého rozhlasu se v sobotu konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla ani reportérka Vlaďka Vildová.
2: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
3: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
2: Na co se mohou těšit?
3: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
2: Už si pochutnáváte.
4: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
2: Tady paní Hana
5: a Petr.
2: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
6: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
7: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
2: A vy?
6: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
2: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
7: Přesně tak.
8: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
2: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
9: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
10: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
2: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
10: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
2: A co máte ráda?
10: Já peču v dolečky svadební.
11: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
12: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
2: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
12: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
2: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří částkou 200 000 korun projekt Moc pomoc tur zaměřený na výuku první pomoci. Na konci září se do něj v karlovarské Matony aréně zapojí přes 1200 žáků, studentů i zájemců z řad veřejnosti. Na přípravě programu spolupracují záchranáři, policisté i zástupci Červeného kříže. V Olovíně na Sokolovsku je nové místo pro sběr použitých pneumatik. Město tím chce zamezit tomu, aby lidé ojeté pneumatiky nechávali volně v přírodě nebo na jiných nevhodných místech. Chebská městská knihovna vytiskne pro čtenáře český překlad kronik od Kata Karla Husa. Čtyřdílné spisy přeložil historik Miloš Říha a překlad zdarma zveřejnil na svém webu. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Asi 500 příznivců Slavie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. A první fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slavie. Vítězství 3-0 zařídili góly Novaka, Šturma a Ayoasiho. Dnes čekejte ráno zataženo a místy přehánky, odpoledne až polojasno. Teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 212 v Březové na Sokolovsku v části obce Studánka je z důvodu opravy vozovky úplně uzavřená. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Lukášem Staňkem vyplnili začátek ranního programu Českého rozhlasu, skončili v 6:30. No a spolu s písničkou od Leony Machálkové se opět navrátíme k písničkám, co nestárnou a které máte rádi. A taky si počkejte na naše dnešní tipy, jak si užít pondělí a už je za malou chvíli na výběr aktuální a očekávaných událostí. Přeji vám hezké a pohodové pondělní ráno.

0: Koncem 60. let minulého století spatřila světlo světa právě tahle rytmická písnička Želva, kterou jsme si připomněli z repertoáru kapely Olympic. No a na programu teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO vládě dnes ráno a poté zveřejní podrobnosti rozpočtu. Český premiér Andrej Babiš z ANO se dnes ve Slovensku zúčastní Bledského strategického fóra. Na konferenci vystoupí s projevem o podpoře ekonomického růstu a příštím rozpočtu Evropské unie. Čeká ho také bilaterální jednání se slovinským premiérem Janezem Janšou. Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Nagyové proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. A také připomeňme, že přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu je zataženo, teploty se nám aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia. Místy se mohou vyskytovat i přehánky, výjimečně bouřka, ale už v průběhu dopoledne srážky od západu ustanou a začne se zvolna protrávat oblačnost. Během odpoledne postupně očekávejme už většinou polojasno, přehánky pouze výjimečně, hlavně tedy v Krušných horách. K večeru a večer oblačnost opět přechodně přibyde a šance na přehánky se zvýší. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Vane mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách může zesílit i s vyššími nárazy kolem 15 metrů za sekundu, spíše tedy ve vyšších polohách a na horách. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 9.50 na hodinách za 10 minut, to bude 6, ale do té doby ještě něco málo muziky a taky naše pravidelné pozvánky. Pojďte si vybrat.
1: Tipy pro volný čas.
0: Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky v časech v 11 hodin a 11 minut, ve 14, 15.30 a v 17 hodin. Návštěvníci se seznámí s historií hvězdárny i současnými aktivitami v observatoři. Burzu knih připravili v městské knihovně v Ostrově, kde čtenářům vzkazují: dejte knihám šanci na nový život. Otevřeno je do 18 hodin. Pořád Opravna duší s duety, fejetony, stand-upem a šanzony uvidí od 7:30 večer návštěvníci františkolázeňských Císařských lázní. Bránu svým obdivovatelům otevírá hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. A v budově markrabství je vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. A příjemnou procházku nabízí naučná stezka Kladská ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Kladského rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Hodinu parkování zdarma v Tuhnicích rozšíří Karlovy Vary do dalších ulic. Popovský památný Jasan u Jáchymova je mezi finalisty jubilejní ankety Strom čtvrtstoletí. Pacientka utrpěla při císařském řezu v pražské nemocnici na Bulovce popáleniny. Dnes čekejte ráno zataženo a místy přehánky, odpoledne až polojasno, teploty do 24 stupňů. Ranní zprávy vám přináší Lukáš Staněk. První hodinu parkování zdarma ve spoplatněné zóně v Tuhnicích v Karlových Varech budou moci od září využít řidiči v ulici doktora Engla a Milady Horákové. Doposud byla první hodina zdarma pouze na parkovišti v ulici Moskevská. Jak uvedl náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO, i pro krátkodobé parkování ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo potřebné údaje zadat do parkovací aplikace. Mezi finalisty ankety Strom čtvrtstoletí je taky popovský památný Jasan u Jáchymova. Ten ovládl první ročník celorepublikové ankety Strom roku v roce 2002. Vítězný Strom čtvrtstoletí čeká odborné arboristické vyšetření na míru a postup do evropského kola ankety, pokračuje koordinátorka soutěže Kateřina Bolečková.
2: Jedinou podmínkou pro účast v tom letošním speciálním ročníku vlastně bylo, že daný strom už v minulosti anketu Strom roku vyhrál, no a proto jsme vlastně cíleně oslovovali jen vítězné komunity a pokud měli chuť a elán se do toho letošního hlasování zapojit, tak jsou součástí.
1: Hlasovat je možné do 28. září a pokud Strom postoupí mezi pět finalistů, pak bude následovat hlasování v druhém termínu od 29. září do 5. října. Pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost Českému rozhlasu potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libie Gerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
3: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
1: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Další informace o zdravotním stavu pacientky kvůli jejímu soukromí neposkytne. Iránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě iránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny iránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nespůsobil. Sport. Fotbalisté Plzně v lize remizovali se Slováckem 1-1 a ani v 7. soutěžním utkání sezony tak nedokázali udržet čisté konto. Domácí vedli po gólu Ladry, střídající Ndubisi ale zařídil celku z Uherského Hradiště bod. Záporočeši inkasovali ve chvíli, kdy měli kvůli na trávníku kvůli pomalému střídání o jednoho hráče méně než soupeř, pokračuje trenér Radoslav Kováč.
4: Tak samozřejmě je to blbost, protože jsme tam měli nachystaného Pirgíče a ten vlastně v tým prostoru by byl, ale i tak jsme to dočíslovali blbě tu stranu, protože si myslím, že to bylo laciný. Samozřejmě naše pochybení jednoznačně a musíme se z toho rychle poučit, proč nás to stalo 2 body. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku zataženo s přehánkami, postupně protrhávání oblačnosti a ustávání srážek, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vítr bude mírný západní, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dnešní časné ráno je zatím na západočeských komunikacích klidné bez hlášených dopravních nehod, tak šťastnou cestu a dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čerstvé zprávy z regionu i ze světa skončily 4 minuty, skoro 5 minut po 6. hodině a spolu s námi se probouzíte do posledního srpnového rána. Už zítra se děti vrátí do školních lavic, ale také začnou znovu chodit na fotbal, do skauta nebo na keramiku. Bohužel pro rodiče teď nemáme úplně dobrou zprávu, volnočasové kroužky letos podraží. Detaily přidáme za pár minut, jen co tedy popřejeme všem dnešním oslavencům a o počasí si popovídáme s meteorology. Tak vstávejte a posínejte s námi.

0: poslední srpnové ráno je před námi a vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Vám, kteří máte dnes narozeniny, posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci a ještě připomeňme, že mezi dnešní oslavence patří také americký herec Richard Gere, kterému je 77 let. 55. oslaví česká modelka Tereza Maxová a také zpěvák Michal Hruza. Bývalý český profesionální hokejový brankář Ondřej Pavelec slaví dnes 39. Bývalý profesionální hokejový obránce Radek Martínek slaví 50. A 81. narozeniny oslaví irský zpěvák, nositel řádu britského impéria a držitel hudební ceny Grammy Van Morrison. Také připomeňme, že dnes je to 29 let, co zemřela 31. srpna roku 1997 Diana, princezna z Walesu. A svátek má dnes Pavlína. Pavlína je ženské křestní jméno odvozené z latinského Paulus s významem malý a nebo nepatrný.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 6.17 a hezký začátek nového týdne přejeme malým i velkým. Jaký bude, co se týká počasí, tak to nám teď prozradí meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jaké máme ráno v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak zajímavé, někteří z vás možná budou stávat i za zvuku hromů, protože se k nám dostalo z Bavorska srážkové pole docela výrazného deště, v něm jsou vnořené i nějaké bouřky, takže třeba na Ašsku nebo na Chebsku nám malinko zabouřilo a může i v dalších minutách to srážkové pole postupuje k východu, severovýchodu, takže přejde celý karlovarský kraj a všude nám vlastně zaprší někde i docela intenzivně, takže s tím teď po ránu počítejte. Jinak teploty se vyskytují většinou na 10 stupni, máme kolem 12-13. Ještě připomenu, že ty bouřky může provázet malinko silnější vítr, ale ne tak výrazně, spíš někde ve vyšších polohách.
1: To je tedy aktuální situace. A jak bude vypadat celý ten dnešní den?
2: Tak ty bouřky, nebo respektive ten déšť, výjimečné bouřky, to bude záležitost teď jenom těch ranních hodin, už během rána ty srážky ustanou, začne se nám protrhávat oblačnost za studenou frontou, která nás v těchto chvílích právě přechází a provází i ty srážky. Zbytek dne bude ve znamení spíš takové proměnlivější oblačnosti, sluníčko se nám ukáže hlavně odpoledne přechodně, takže bude, řekněme, polojasno. Ještě nějaká výjimečná přáňka může být v Krušných horách, nebo právě na Ašsku i potom někdy ve večerních hodinách, ale to už budou opravdu spíš jenom výjimečné přehánky. Jinak teploty dnes budou většinou na 20 stupni do nějakých 23, maximálně 24, takže budeme mít malinko chladněji, než jsme měli včera.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: dobré ráno plné informací a muziky vyplnila písnička od Hany Zagorové a za 7 minut bude 6:30. Scout, sportovní kroužky, keramika, ale taky robotika nebo programování her, tak to jsou některé ze zájmových kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží na lokalitě, typu organizace nebo náročnosti kroužku.
1: Syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 000 korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba 100 poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost. A to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun. A rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary, Františkově lázně a Mariánské lázně připravují oslavy k 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Program oslav začne 11. září v Mariánských lázních, 12. září bude pokračovat v Karlových Varech a v neděli 13. září se přesune do Františkových lázní. Sokolov zprovoznil první moderní informační tabuli v zámeckém parku. Radnice navíc chystá další dva panely za více než 300 tisíc korun. Na jeden z nich získalo město dotaci 90 tisíc od kraje, druhý zaplatí ze svého. Spolek nadšenců pokračuje v zaniklém městě Čistá na Sokolovsku v terénních úpravách pozůstatku bývalého barokního kostela. Cílem je obnovit původní ráz náměstí. V místě bývalého města pořádá spolek taky tradiční setkání. Letos bude 3. října. Studující rodiče můžou od zítřka žádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7500 korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. 10 lidí se zranilo při požáru ubytovny v Šumperku, informoval o tom mluvčí hasičů Josef Koláček. Jednoho člověka přepravil do nemocnice vrtulník, zraněnému kouř poškodil dýchací cesty. Hasiči pomocí žebříků evakuovali ze zakouřené budovy celkem 20 lidí. Čeští basketbalisté dál drží šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. V takzvané předkvalifikaci porazili Nory v Praze 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. Dnes čekejte ráno zataženou místy přehánky, odpoledne až polojasno, teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, kdo vás provází dnešním posledním srpnovým ránem. A pokud vás zajímá, jakého hosta jsme si pozvali do studia na dnešní odpoledne, no tak si počkejte na malou pozvánku a nevynechejte ani dnešní kalendárium s datem 31. srpna. Je 6:30 a teď nám činasky zahrají do noty.

0: Okny se probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. Ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 31. srpna je už v plném proudu. No a v tom našem odpoledním vysílání si dnes budeme povídat o školní hudební kapele Antonis Band, působící při základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Naším hostem dobrého odpoledne bude dirigent a pedagog Aladar Siládi. Připomeňme, že kapela se věnuje populární, jazzové a moderní hudbě a jaké má plány a vystoupení a koncerty, tak to se dozvíte dnes po 15. hodině. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pondělní ranní obloha je zatažená, od západu se vyskytuje intenzivnější déšť a bouřky a teploty se pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia. Ráno bude zataženo s deštěm, přeháňkami nebo místy i s bouřkou, už během rána a dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost. Odpoledne očekávejme většinou polojasno, k večeru a večer oblačnost opět přechodně přibyde a šance na přeháňku se zvýší, hlavně tedy v Krušných horách a na Ašsku. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů. Vane mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách ráno může vítr ve vyšších polohách jen výjimečně zesílit. I s vyššími nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž je mírná. 6.45, je 6:45.
2: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
0: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic s 200.
2: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
0: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti aneb Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Senioři v Karlovarském kraji mají dnes poslední šanci podat elektronickou přihlášku na univerzitu třetího věku. V Plzeňském kraji usedne po prázdninách do školních lavic 83 tisíc žáků. Horští záchranáři vyjížděli o prázdninách k více než 16 úrazů. Dnes bude zpočátku zataženo s přehánkami, přes den pak většinou polojasno, teploty do 24 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Západočeská univerzita otevírá další ročník univerzity třetího věku. V Karlovarském kraji nabízí kurzy hned na 6 různých pobočkách. V nabídce je například studium základů práva, kriminalistiky nebo cizích jazyků. Pro koho přesně se studium hodí, přibližuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Univerzita třetího věku je určená především seniorům. Přihlásit se může každý, kdo dosáhl důchodového věku, případně má přiznaný invalidní důchod třetího stupně. Není přitom potřeba maturita ani jiné předchozí vysokoškolské vzdělání. Univerzita třetího věku není profesní přípravou, ale je to spíše vzdělávání pro radost formou celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje.
3: Studium vyjde na 900 až zhruba 1900 korun podle toho, jaký obor si seniori vyberou. Elektronický zápis si můžou vyřídit do dnešní půlnoci. Zájemci ale můžou dorazit i osobně 11. září do Chebu, Chodova nebo Karlových Varů. Zítra začne nový školní rok. V Plzeňském kraji podle údajů hejtmanství na střední a základní školy nastoupí zhruba 83 tisíc žáků. Z toho prvňáčků bude přibližně 6400. Jak dodává učitelka z 22. základní školy v Plzni na Doubravce Marcela Kliková, začínající školáky by rodiče neměli přetěžovat velkým množstvím aktivit.
5: Určitě kroužky jsou důležité, protože děti i tam získávají nějaký režim a nové kamarády, ale myslím si, že je důležité vybírat dobře, takže nějakou pohybovou aktivitu určitě na začátek a já jsem zastánce v první třídě, jeden kroužek stačí.
3: Záchranáři v Českých horách v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden, říká člen horské služby Jeseníky Tomáš Fabián.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s hodným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
3: Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Ty dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už nejméně 794 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se taky kapacity tamních márnic. Sport. Úvodní zápasy na tenisovém US Open zvládli z Čechů Jiří Lehečka a Karolína Plíšková. S dvouhrou v New Yorku se naopak po porážkách loučí Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a také Vítko Přiva, který s Argentincem Echeverrym prohrál 3-6, 4-6 a 0-6.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte zpočátku zataženo s přehánkami, postupně protrhávání oblačnosti a ustávání srážek, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povanem mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Jezděte ale opatrně. Do Karlovarského kraje dorazily přehánky a vozovky jsou místy mokré a mohou klouzat.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Náměstí Milady Horákové patří mezi nejvytíženější dopravní uzly Karlových Varů. Právě tento prostor nabídne od zítřka motoristům zajímavou novinku. A jakou? Tak to vám prozradíme krátce po 7:45. Jen co dáme slovo dětem v anketě Ahoj Rádio, se budeme ptát na to, proč jeden řidič nadává druhému. Je 7:05 a pondělní dobré ráno přináší písničky Jež nestárnou od kapely Žlutý pes a Vítězslava Vávry. Tak příjemný poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč jeden řidič nadává druhému?
1: Aby měl co říkat.
2: Že si každý jezdí, jak chce, a ten druhý to nechápe třeba.
1: Vychlubaj se.
3: Čekáš, zelená bude zelenější.
4: Jakože není moc zkušenej.
5: Jezdí jako blázen.
6: Dělaj můj zbouraček.
7: Třeba když předjíždí, tak chce předjet kamion a on ho přejede ten za ním.
8: A nadávám ty debile.

0: počasí.
1: Ať už prší, bouří, anebo svítí sluníčko, jsme tu s vámi za každého počasí. Ladíte Český rozhlas Karlovy Vary a dnes máme zataženo s intenzivnějším deštěm a místy také bouřkami. Teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia a už během rána dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost. Odpoledne očekávejme většinou polojasno. K večeru a večer oblačnost opět přechodně přibyde a šance na přeháňku se zvýší, hlavně tedy v Krušných horách a na Ašsku. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách může vítr ve vyšších polohách výjimečně zesílit i s vyššími nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. Je 7:45. Dobré ráno.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Michal David a Jan Bendík na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 9 minut bude 7:30. Na náměstí doktorky Milady Horákové v Karlových Varech začne od zítřka platit nová úprava parkování. Pomoc má motoristům, kteří chtějí městské centrum v blízkosti magistrátu navštívit jen na krátký čas, například kvůli cestám za prací, na úřady anebo za lékařem.
1: Přijel jsem z Hradce Králové a je podle mě úplně v pořádku, že svém lístek na hodinu parkování a pak si odjedu a nebo si to zaplatím. Za prací jsem přijel.
2: Pan Martin právě zaparkoval v části Moskevské ulice, která je na náměstí Milady Horákové. První hodinu tady řidiči můžou stát zdarma, za 2 hodiny už ale zaplatí 40 a za 3 hodiny 80 korun. Na pár desítek minut sem teď přijíždí i paní Jaroslava.
3: Nejezdím sem často, dneska mi kolegyně říkala, protože běžím tamhle na polikliniku, tak abych zaparkovala tady a je to na hodinu zdarma, takže úplně super.
4: Ten systém se má rozšířit i na další ulice, spokojená?
3: Já jsem spokojená, protože mám i místo, jako jo, dřív, když se to neplatilo, tak místa tady nebyly po Varech a teďko jsou.
2: Systém první hodiny parkování zdarma, nicméně od 1. září bude platit pro ulice po celém obvodu náměstí, nejen v části Moskevské ulice. Hlavním cílem je ceny parkovného v této části města sjednotit.
5: Od 1.9. dochází k úpravě systému parkování na lokalitě doktorky Milady Horákové s tím, že byla ulice Moskevská doposavat první hodina zdarma. Teď to rozšiřujeme i do ulic doktora Engla a Milady Horákové, ale je nutné provést tu registraci do toho systému parkovacího.
2: Vysvětluje náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO, který připouští, že úleva na parkovném bude pro město znamenat nižší příjmy z parkovného.
5: Ano, máme to vyčíslené, je to zhruba 700 tisíc korun, přičemž efektivita ale vybírání parkovného na ostatních lokalitách je daleko přes ty původní vybírané částky, proto můžeme přistoupit k tomuto kroku.
2: Právě kvůli speciálním kamerovým vozidlům kontrolujícím v centru města zaparkovaná vozidla musí řidiči pokaždé u automatu vytisknout parkovací lístek. Klasické parkovací hodiny za sklem auta stačit nebudou. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří částkou 200 000 korun projekt Moc pomoc tur zaměřený na výuku první pomoci. Na konci září se do něj v karlovarské Matony aréně zapojí přes 12 žáků, studentů i zájemců z řad veřejnosti. Na přípravě programu spolupracují záchranáři, policisté i zástupci Červeného kříže. V Oloví na Sokolovsku je nové místo pro sběr použitých pneumatik. Město tím chce zamezit tomu, aby lidé ojeté pneumatiky nechávali volně v přírodě nebo na jiných nevhodných místech. Chebská městská knihovna vytiskne pro čtenáře český překlad kronik od Kata Karla Husa. Čtyřdílné spisy přeložil historik Miloš Říha a překlad zdarma zveřejnil na svém webu. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na večerní derby se Spartou. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. A první fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slávie. Vítězství 3-0 zařídili góly Novaka, Šturma a Aoyasiho. Dnes čekejte ráno zataženo a místy přehánky, odpoledne až polojasno. Teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 se mezi Aší a Františkovými Lázněmi pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a vozovky jsou po ranních deštích mokré. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zuzana Norisová anebo skupina Rangers, čili plavci, a jejich písničky jsou naší další hudební nabídkou pro zpestření pondělního rána. No a už za pár minut vás taky pozveme k poslechu dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka, tak si na to počkejte. No a taky dnes si k ranní kávě otevřeme a prolistujeme regionální noviny, tak nás poslouchejte dál. Je půl osmé a 2 minuty.

0: Dnešní noviny.
1: Ladíte rádio vašeho kraje na hodinách 7.37 a před námi první přehled regionálního tisku tohoto týdne, ale zároveň poslední srpnový. Dnešní noviny už pročetl editor.

0: spolupráci s Bavorskem. Celkové náklady projektu dosáhnou 100 milionů korun. Vznikne tak moderní centrum astroturistiky s dvojjazyčnou platformou a společnými programy pro návštěvníky z obou stran hranice. I o tom píše pondělní deník hned ve svém úvodu.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
0: Právo se vrací k příběhu barokní sochy Anděla, která se po dlouhých desetiletích vrátila do kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově. S tím Kyrillovým legendárním protestcongem má pozoruhodnou spojitost. Noviny tomu věnují skoro celou 17. stranu. Na té další si pak přečtete, že Plzeňský kraj dá téměř 47 milionů korun za organizaci zimní olympiády dětí a mládeže, kterou bude pořádat příští rok v lednu. Proti původnímu rozpočtu je to téměř o 15 milionů korun víc.
1: No a o čem píše regionální příloha Mladé fronty dnes?
0: Rudá věž smrti, takové jméno dali vysoké stavbě z červených cihel v ostrovské části Vikmanov sami vězni, kteří tu v nelidských podmínkách dřeli, bez jakýkoliv ochranných pomůcek drtili a prosévali uranovou rudu ze šachet v okolí Jáchymova. Neustále museli vdechovat radioaktivní prach. Velkou část mužů, kteří zde pracovali, tak v prvních letech po propuštění zkosila rakovina. Noviny se k této pohnuté historii vrací na straně 9. Tam si také přečtete, že někdejší škodovácká centrální výrobna jídel v Plzni v dohledné době zmizí. Mohutná budova byla vystavěna v druhé polovině 80. let. V lokalitě, kde stojí, vznikne blok domů. Přípravy na zboření vývařovny už začaly. Samotná demolice budovy proběhne v září.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Radim Jehlík, kterému děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
0: Přeji taky pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes je zataženo s deštěm, s přeháňkami a nebo místy i bouřkami, ale už během rána dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrávat oblačnost. Odpoledne očekávejme většinou polojasno, k večeru a večer oblačnost opět přechodně přibyde. Denní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách může zesílit až na 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná. A jaký máme čas? Za půl minuty bude 7:45. Přejeme hezký den s Českým rozhlasem.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: hudební stopu zanechala v našem vysílání skupina Camelot a my vám přejeme i nadále hezký poslech. Ať už se právě teď probouzíte, anebo už jste dávno na nohou, ladíte rádio vašeho kraje a nemělo by vám ujít, že jako každé pondělí i dnes po 13. hodině budeme vysílat pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess se v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík. A tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Připomenu, hostem Oskara Hesse bude tentokrát známý český fotoreportér Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Eni Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
4: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Hodin.
7: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Vznikl nový webový portál paliativní péče v Karlovarském kraji. V blízkosti Karlovarského magistrátu město změní systém parkování. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Dnes bude zpočátku zataženo s přeháňkami, přes den pak většinou polojasno. Teploty do 24 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. V Karlovarském kraji je nový web pro paliativní péči. Lidé tam najdou návody pro péči doma, slovník pojmů nebo metodiku 7 kroků v závěru života. Webové stránky nabízejí taky přímý kontakt na krajskou koordinátorku paliativní péče a rozdělení služeb podle jednotlivých regionů. Pokračuje správce projektu Václav Joza.
8: V nemocnici funguje i vlastně ten takzvaný paliativní tým, který samozřejmě rozhodne o tom, co bude dál. To znamená, buď ho předává přímo do péče praktického lékaře, kdy ten praktický lékař je schopen zajistit tu obecnou paliativní péči, anebo se potom prostě rozhoduje o tom, jestli bude předán do péče mobilního hospice. Paliativní péče je primárně to, aby jsme se o ty lidi správně postarali.
6: Nový web najdou zájemci na adrese www.paliativakvk.cz. Karlovy Vary upraví od 1. září režim placeného parkování v blízkosti magistrátu. V současné době můžou motoristé parkovat zdarma na náměstí doktorky Milady Horákové jen v části Moskevské ulice. Od zítřka bude první hodina zdarma i v přilehlých ulicích. Při odstavení vozidla si ale řidiči musí vytisknout potvrzení u parkovacího automatu, aby mohl čas příjezdu zkontrolovat kamerový systém takzvaného kamkáru. Vysvětluje náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
9: Od 1.9. dochází k úpravě systému parkování na lokalitě doktorky Milady Horákové s tím, že byla ulice Moskevská doposavat první hodina zdarma. Teď to rozšiřujeme i do ulic doktora Engla a Milady Horákové, ale je nutné provést tu registraci do toho systému parkovacího.
6: Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce víc. Podle České rady dětí a mládeže ceny vzrostou až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu. Pomoc rodinám s nízkými příjmy nabízí třeba projekt Darujeme kroužky dětem. O jeho podporu bude možné žádat od 16. září. Další příspěvky poskytují taky zdravotní pojišťovny, města nebo nadace. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jeho západním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
10: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
11: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
10: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
11: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
12: Ta práce s tou vodou, to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
11: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gencl, Český rozhlas.
7: Sport.
6: Ligové derby pražských S vyhrála Slavia. Na stadionu fotbalistů Sparty zvítězila 3-0 a 3 body tam vybojovala po necelých 6 letech. V dalších utkáních 6. kola nejvyšší soutěže Teplice porazili Jablonec 2-0. Plzeňská Viktoria remizovala se Slováckem 1-1 a Liberec zdolal Hradec Králové 2-0.
7: Počasí.
6: Dnes čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami, postupně protrhávání oblačnosti a ustávání srážek a odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: V Sokolově se dnes na dálnici číslo 6 pracuje na údržbě mostu nad silnicí vedoucí na Staré Sedlo a levé jízdní pruhy v obou směrech jsou uzavřené.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
13: Tak zdali pak víte, co je to syndaktylie? Jestli ne, tak už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No ale také přivítáme meteorology a společně navštívíme Karlovarskou galerii umění, kde návštěvníci uvidí na obrazech Jiřího Davida a fotografiích Jindřicha Štrajta dva různé světy, které se vzájemně doplňují. Je 8 hodin a 5 minut a poslední hodinku dobrého rána otevřeme s písničkou od zpěvačky Anika. Tak ať se vám hezky poslouchá.
7: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: pondělním dobrém ráno skupina Model Talking a i nadále ničím nerušený poslech přejeme všude tam, kde nás právě teď ladíte. Je 9:15 a pokud vás zajímá, jaké bude počasí, tak jste ve správném čase spolu s námi.
1: Počasí.
0: Předpověď počasí na dnešek a zítřek nám přináší meteoroložka Jana Adamovská, která čeká na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak hned ráno nás svlažil déšť, leckde se objevila i nějaká ta bouřka. Tak jaké máme počasí v našem karlovarském regionu aktuálně?
2: Tak jak říkáte, po ránu nás přišel ten souvislý pás bouřek a deště, ale teď už prší jen na krajním jihovýchodě a jinde se objevují jen izolované přehánky. Postupně nám ty srážky zeslábnou, zatažená obloha začne protrhávat a během odpoledne už očekáváme většinou polojasno. Jen v Krušných horách se může objevit ještě nějaká ta výjimečná přehánka. K večeru se nám přechodně vyjasní, ale v úplném závěru dne oblačnost bude částečně ještě přibývat a v Krušných horách a na Ašsku může slabě zapršet. Maxima dneska očekáváme do 24 stupňů, na horách do 20 a bude poměrně větrno, bude nám foukat mírnýho západní až západní vítr o rychlosti 4 až 8 až 7 metrů za sekundu.
0: Uh-huh. A na jaké počasí se můžeme pak nachystat zítra?
2: Tak zítra už to bude klidnější, ráno bude polojasné nebo skoro jasné, během dopoledne a odpoledne nám bude přibývat kupovitá oblačnost, převažovat bude oblačná obloha a jen v Krušných horách se s nějakou malou pravděpodobností může objevit slabá přehánka. K večeru se nám bude obloha vyjasňovat a zítra bude malinko chladněji, maxima do 23 stupňů, na horách do 19 a foukat nám bude mírnýho západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Janou Adamovskou. Moc vám děkuji za předpověď a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22. srpna jsme si připomněli její nedožité 31. narozeniny a právě teď jsme si poslechli v dobrém ránu jednu z jejich krásných písniček. Na rádiu vašeho kraje Anna Julie Slováčková. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David představuje ve své kolekci nazvané Když je prozření nutná tma sondu do témat lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. S oběma autory natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: Jiří David tak trochu děsí návštěvníky svou obdobou křížové cesty. Jde o 14 velkoformátových pláten, kdy spodní vrstvy tvoří koláže titulků světových novin a z nich vyvěrají černé pastozní skvrny jako metafora bolesti a ztráty. Sam autor na vernisáži už několik let starých, ale poprvé vystavených obrazů uvedl, že počítá s tím, že vyvolají silný zážitek a první dojem spíš nepříznivé reakce.
2: Děkuji moc, že jste přišli a doufám, že ta výstava pro vás bude něčím inspirativní a že se nám ty obrazy vlastně nebudou líbit. Často se mi to stalo, že pak přišli lidi a říkali po týdnu, po 14 dnech, že to, co se jim vlastně na té výstavě nejméně líbilo, tak to nemohli dostat z hlavy. A to si myslím, že je pro mě to nejpodstatnější.
1: První dojem z vašich obrazů je opravdu silný, z pozadí tvořeného novinovými titulky. Skoro bych řekl, že až vyvěrá černý děs. Jak jste to téma zpracovával vy sám osobně?
3: Musíme říct, že kdy to vzniklo, je to rok 22-23, to znamená, že začínala válka na Ukrajině a to, jakým způsobem se ty média k tomu vztahovaly nebo nevztahovaly. To bylo pro mě samozřejmě velmi citlivý téma a snažil jsem se vyjádřit to, takovou tu temnotu, která na mě v té chvíli působila, a nejenom na mě určitě.
1: Evidentně jste se s ní musel vyrovnat, protože nepůsobíte depresivně. Myslíte si, že to samé čeká tenhle ten proces i návštěvníky galerie?
3: V každém případě to není o tom, že to je nějaká jako mordýrna, že by ty lidi měli propadnout nějaký depresi nebo skepsi nebo něco takového. Spíš si uvědomovat celý kontext toho světa, ve kterém žijeme.
1: Říká Jiří David. Protipolem konceptuálních maleb Jiřího Davida v pravé části Karlovarské galerie umění jsou dokumentární fotografie Jindřicha Štrajta. Bez zmíněné bolesti a hrůz by nebylo lidství ani naděje, kterou je možné vidět právě na Štrajtových snímcích obyčejných lidí z vesnice nebo na duchovní pouti do Hájku u Prahy. Jeho karlovarský cyklus se jmenuje Cesta k prameni. A protože jsme v Karlových Varech, je na místě v případě pramene jedno upřesnění. Počítám, že ten pramen nebude léčivá voda zrovna.
4: Nebude to léčivá voda, ale vlastně by měla být léčivou ta cesta. Ta cesta, kterou tady vnímám jako cestu duchovní, spíše filozofickou, a cestu, kterou by měl projít každý člověk a držet se jí, anebo ji objevovat aspoň, hledat ji, aby to byla cesta, která bude mít smysl života.
1: Mohl byste shrnout vaši cestu k fotografiím?
4: Vyvíjá se velmi dramaticky, ale jenom tu náboženskou cestu, kterou filozofickou, tak ty fotografie, které jsou v tom čele, to je cesta, kterou jsem absolvoval kousek od Prahy.
1: Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 9.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Karlovy Vary, Františkovy lázně a Mariánské lázně připravují oslavy k 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Program oslav začne 11. září v Mariánských lázních, 12. září bude pokračovat v Karlových Varech a v neděli 13. září se přesune do Františkových lázní. Sokolov zprovoznil první moderní informační tabuli v zámeckém parku. Radnice navíc chystá další dva panely za více než 300 tisíc korun. Na jeden z nich získalo město dotaci 90 tisíc od kraje, druhý zaplatí ze svého. Spolek nadšenců pokračuje v zaniklém městě Čistá na Sokolovsku v terénních úpravách pozůstatků bývalého barokního kostela. Cílem je obnovit původní ráz náměstí. V místě bývalého města pořádá spolek taky tradiční setkání. Letos bude 3. října. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší. Státní dluh ale na konci roku prohloubil a dosáhl 3,7 bilionu korun. Studující rodiče můžou od zítřka žádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7 500 korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Čeští basketbalisté dál drží šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. V takzvané předkvalifikaci porazili Nory v Praze 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. A dnes čekejte ráno zataženou, místy přehánky, odpoledne až polojasno. Teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je dnes uzavřena silnice E49 v lokalitě k přehradě kvůli práci na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V 9:30 skončily krátké zprávy s Lukášem Staňkem a spolu s rádiem vašeho kraje začínáte nový den, pondělí 31. srpna. No a svátek slaví Pavlína. Pavlína je ženské křestní jméno odvozené z latinského Paulus s významem malý anebo nepatrný. Tak Pavlínám přejeme k svátku vše nejlepší, no a vy ostatní si počkejte na soutěž, bude to už za 6 minut, hned po písničkách od Petra Spáleného a Michala Tučného.

0: námi soutěž a doufám, že vás potěšíme kyticí čerstvých květin od firmy Florea. Můžete si tak udělat radost sami sobě anebo někomu, koho máte rádi. Opuget si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Čerstvé letní květiny, slunečnice, lilie, hortenzie nebo tematické kytice pro příjemnou letní atmosféru nabízí společnost Florea. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova, jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov anebo udělat radost někomu blízkému. Tak neváhejte a pojďte s námi soutěžit na telefonním čísle 221 50 37 37. Tak, koho máme na telefonu ve vysílání? Dobré ráno.
1: No, dobrý ráno, tady Šálková Miluš z Varu.
0: Paní Miluška, jsem slyšela?
1: Ano.
0: Paní Miluška, dobře. Miluško, jaké máte ráda květiny?
1: Já mám ráda všechny, ale nejvíc mám ráda gerbery.
0: Gerbery, ty jsou krásné, máte pravdu. Tak soutěžíme o květiny a tak se tedy květin bude týkat i dnešní soutěžní otázka. Takže dobře poslouchejte, Miluško. Které známé žlutě květoucí rostlině se lidově říkalo taky kněžská pleš, hadí mlíčí, lví zub, pamprlice anebo počůránek? Vyberte z možností, zda slunečnici, pampelišce, divizně anebo petrklíči.
1: No, já bych řekla divizna.
0: Divizna. Divizna nám vypadává z možností, není to tak, to není správně. Je mi to líto, příště to vyjde, mějte se moc hezky.
1: Dobře,
0: naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: 221 55 37 37, tak stále ještě soutěžíme o puget a kdo pak tu kytičku vyhraje, uvidíme, jestli se to dozvíme. Dobré ráno, haló? Tak jsme ve vysílání. No,
2: ano,
0: dobrý
2: Irena,
0: den, paní
2: Sokolov,
0: Irena
2: den.
0: Ze Sokolova. Tak paní Ireno, slyšela jste soutěžní otázku?
2: Slyšela, ale neslyšela jste možnosti.
0: Možnosti, já vám řeknu, které tu nám zbývají. Jsou tu tři možnosti, slunečnice, pampeliška nebo petrklíč. Tak, řekněte.
2: Dáme Petr Klíč, já nevím.
0: Petr Klíč nám taky vypadává z možností. No. Bohužel, paní Ireno, nedá se nic dělat.
2: Nedá se nic dělat.
0: Mějte se hezky, je to jenom hra. Naslyšenou,
2: ano.
0: Pěkný den.
2: Naslyšenou.
0: 221, 55, 37, 37, do třetice, všeho dobrého. Tak koho máme na telefonu, dobrý den?
3: Dobré ráno, tady Jarmila Sokolov.
0: Tak paní Jarmilo, vy to musíte vědět. Řekněte nám tu správnou odpověď.
3: No, já si myslím, že to je pampeliška, nevím.
0: A je to tak, je to skutečně pampeliška.
3: Skvělý.
0: Počůránek se jí říká díky močopůdným účinkům. Ano, je to smetánka lékařská neboli pampeliška, rostlinka, která dokáže pomáhat v boji s mnoha nemocemi, je bohatá na vitamíny i minerální látky. Tak mi řekněte, paní Jarmilo, kytičku si necháte nebo ji někomu věnujete?
3: Asi se podělím.
0: Dobře, tak jo, mějte se moc hezky, ještě se trvejte na telefonu, naslyšenou.
3: Děkuji moc, díky, naschledanou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přeji všem pohodové pondělí, je 8:45 a pondělní ranní obloha je stále zatažená. Srážky by měly ustávat, oblačnost by se měla začít protrhávat a odpoledne pak čekejme většinou polojasno, ale k večeru a večer oblačnost opět přechodně přibyde. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Vanemírný západní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Ještě pro zajímavost připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 31. srpna. Tak minimální teplotu 0,5 stupně Celsia nad nulou naměřila Šindelová v roce 2011, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali v Chebu v roce 2015 a bylo to 33,8 stupňů Celsia.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

hlasem a krásnou písničkou nás právě teď pohladila zpěvačka Marie Rotrová. A do konce dnešního dobrého rána zbývá už jen 9 minut, to nám to uteklo, co říkáte. Po té 9. hodině po zprávách z regionu i ze světa, které pro vás chystá Lukáš Staněk, vystřídá naše ranní vysílání pro změnu Dobré dopoledne a to bude ve společnosti Michaely Vondráčkové. A bude taky plné informací a pěkných pohodových písniček, tak si užijte tedy příjemně poslední srpnový den i nadále v naší společnosti. Od mikrofonu a mixážního pultu se s vámi loučí Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti aneb Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje.
1: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj přispěje na ozdravný pobyt bývalým policistům a hasičům. Žlutice zrekonstruovali jídelnu a kuchyni na základní a základní umělecké škole. Ekonomika v Česku loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, zároveň ale výrazně vzrostl státní dluh. Dnes bude zpočátku zataženo s přehánkami, přes den pak většinou polojasno. Teploty do 24 stupňů. Pohodové dopoledne přeje Lukáš Staněk. Karlovarský kraj schválil dotaci 100 000 korun pro nadaci policistů a hasičů. Krajská dotace pomůže s úhradou nákladů na léčebně ozdravný pobyt v Řecku, který je určený pro tělesně postižené bývalé strážce zákona a záchranáře. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Účastníci budou mít možnost cvičit u moře nebo v bazénu, odpočívat a setkat se s někdejšími kolegy. Pobyt tak přispěje nejen k jejich fyzické a psychické kondici, ale nabídne také prostor pro udržování vzájemných kontaktů. Krajská dotace pokryje část nákladů na ubytování, stravu a dopravu.
2: Město Žlutice na Karlovarsku dokončilo opravu jídelny a kuchyně v areálu základní a základní umělecké školy. Rekonstrukce zahrnovala změnu dispozic, nové podlahy, vybavení i kompletní výměnu rozvodů. Město na úpravy získalo dotaci 11 milionů korun ze státního fondu podpory investic, která pokryla většinu nákladů. Podle nezávislé starostky Heleny Plicové jídelnu navštěvuje 250 strávníků.
4: Jsou to nejen tedy žáci základní umělecké školy, ale také tedy cizí strávníci a pedagogové. A předpokládáme, že od ledna se bude vařit i pro mateřskou školu, která má také svoji jídelnu a je asi nesmysl, když ty školy jsou od sebe 200 metrů, aby tedy jsme se starali o dvě jídelny, aby splňovaly všechny ty hygienické podmínky a ty parametry.
2: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh, dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Sport. České volejbalistky čeká osmifinálový zápas na domácím mistrovství Evropy v Brně. V 19 hodin se postaví Švédskám, které ve skupině D v Göteborgu skončily třetí.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte zpočátku zataženo s přehánkami, postupně protrhávání oblačnosti a ustávání srážek, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou z Rotavy na Sokolovsku v části obce Rocestí v ulici Kraslická.
0: Z
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Devět hodin a čtyři minuty, tak to je přesný čas, kdy startuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Dnešní plzeňské zajímavosti tentokrát věnujeme sousoší nejsvětější trojice v Plzni. Tušíte, kam vás dnes zavedeme? Možná to uhodnete už za chvilku, kdy vám tak trochu napovíme. Také se podíváme do Tachova, kde dnes představí a zítra otevřou novou dětskou skupinu. No a přidáme třeba i tipy pro volný čas, kalendárium, anebo malé archivní zastavení s Miroslavem Horničkem a Janem Berichem. Dnes máme 31. srpna, tedy poslední prázdninový den a přejeme pohodové dopoledne.
5: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Tak to byl Elán v našem dopoledním vysílání a teď se vás zeptáme, víte, kterému místu v Plzni se říkávalo u svaté trojice? Nachází se na jedné z hlavních tříd v Plzni. Mnozí kolem něj procházejí a projíždějí bez povšimnutí, přestože svého času bývalo poměrně významné. A pojí se k němu i následující pověst.
1: Kdysi stála na rohu Borské silnice a Klatovské cesty kaplička. Byla zřejmě barokní a byla v ní socha svaté trojice. Po dlouhý čas se o ní nikdo nestaral a kaplička se rozpadla a zůstala jenom samotná socha. A prý od té doby zapřísáhali Plzeňáci, že tady potkávali v podvečer vždycky jakousi šedou postavu, která k té kaplice chodila, sbírala po okolí postrácené klasy, tedy v době asi sklizně, a dávala je právě k té soše. A pak vždycky zmizela.
2: Ta kaplička, která se měla rozpadnout, tedy tehdy ještě nebyla součástí Plzně.
1: Ne, ta byla na úplném okraji daleko od města. Byla to taková mentální hranice, slušný Plzeňák už dál nešel, pokud nešel obdělávat pole.
2: Dodnes tady máme památku, která připomíná význam tohoto místa.
1: Je to sousoší svaté trojice. Ta je teda novější než ta původní památka, ale připomíná právě historii tohoto konkrétního jednoho místa ve městě.
2: Sousoší svaté trojice vám s průvodcem po Plzni Lukášem Houškou představíme v plzeňských zajímavostech krátce před 11:30. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A teď jedna perla z našeho archivu. To se takhle jednou sešli pánové Miroslav Horníček a Jan Werich.
2: Te Horníček, a to jsem ho všecko naučil. Ten, když k nám přišel, tak neřekl ň. Ten říkal jenom háček, to no jsme museli pod to dělat my.
3: Náhodou ň jsem říkal, protože jsem ti říkal, že přicházím z Národního divadla.
2: Ano. To je to divadlo, jak je nahoře napsáno národ sobě, ale není co. Já jsem tam byl jednou s tatínkem a...
4: Tatínek?
2: A tady jsem byl já mu říkám tati. A říkal, co? A jsem říkal, tamhle, národ sobě. A on říkal, no. A pán, no, národ sobě co? A on říkal, co národ sobě co? A říkal, no národ sobě co? Koupil nebo ukrad nebo co? A říkal, máš blbý otázky. A šla opona nahoru a zmizel ten hinajs. A já se celý jednání těšil, až zase přijde dolů. Každě se tam ta opona hrozně líbí. Jak ta paní tam sedí, tam je porád rozestavěná budova. Porád. A nad ní lítá genius. Promiňte. Tak já nevím, co mám říkat. Tohle je happening, jsem slyšel. Happening? To je taková věc od té doby, co se vymyslelo jméno happening, tak všecko dobře dopadne. Protože dokud to jméno nemělo, tak se říkalo, to byl ale blbej večer. Ale teď, když je to happening, tak myslí lidi, že to do toho patří. Tak mluvte, já vás uvedu.
3: No, já myslím, že jsme pozdravili dostatečně. Jediný, kdo nepozdravil, a to je pro něj typické, je Jiří Šlitr. Pojď něco. Tady do toho.
5: Dobrý večer.
3: A to buďme rádi, že neupad. Protože já ho učil chodit po divadle. Zase ten, když přišel, jo, ten on poprvé veřejně vystupoval v Laterně Magice v Bruselu a měl jenom přijít k pianu a uklonit se, to z něj nevymlátili, kvůli němu vymysleli v Laterně ty chodící chodníky tam. To přivezli k pianu, aby se vůbec mohlo hrát, takže buďme rádi, že došel. Pojď.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes je poslední prázdninový den, tak si ho pojďme užít. Máme pro vás několik tipů. Třeba zahrada Kalikovského mlýna dnes opět ožívá v rámci kulturních dní Veselá scéna. Od 19 hodin vás čeká jedinečný večer v podání cymbálové muziky Milana Broučka a také solistů divadla Josefa Kajetána Tyla, ve kterém hraje hlavní roli muzikál. Na film Pod širým nebem můžete vyrazit do Klatov. V letním kině tam ve 21 hodin začíná česká komedie Dovolená v českém ráji. V hlavní roli uvidíte Tomáše Jeřábka, Sašu Rašilova, Petra Čtvrtníčka a další. Pořad Opravna duší z duety, fejetony, stand-upem a šansony uvidí od 19.30 návštěvníci františkolázeňských císařských lázní. A pestrobarevné motýly z celého světa od Tajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou pro změnu vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u Karlovarské rozhledny Diana.

0: blízku. David Dale dospíval v 9 hodin a 36 minut. Pokud jste z Tachovska a máte malé děti, pak teď možná dobrá zpráva pro vás. Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Právě dnes město otevře novou dětskou skupinu. Vznikla v Pivovarské ulici. Podrobnosti zjistil náš reportér Lukáš Milota, který právě teď míří na slavnostní otevření této dětské skupiny. Dobré dopoledne, Lukáši.
1: Hezké dopoledne.
0: Pojem dětská skupina slýcháme čím dál častěji. Co to vlastně je? Jak se liší od mateřské školy?
1: Možná bych to tedy rozlišil. Mateřská škola, to je oficiální vzdělávací zařízení pod, nebo evidované pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a je to instituce, která se zaměřuje na vzdělávání, to znamená, že má nějaký nebo řídí se nějakým rámcovým vzdělávacím programem a je školka určená pro děti od 3 do 6 let. Zatímco dětská skupina, tak tady se klade důraz na péči o dítě, na rozvoj jeho základních návyků. A všechno je to tak nějak zastřešeno Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ta dětská skupina, ta už může přijímat děti od 6 měsíců až do zahájení školní docházky. No a i v této dětské skupině samozřejmě je nutné, aby tam byla kvalifikovaná pečující osoba. Není to, že by to bylo nějaké sousedské hlídání. No a je to služba péče o dítě na nekomerční bázi. Co je možná důležité, že je to vlastně instituce, která umožní tedy rodičům se třeba vrátit dříve do práce, pokud mají děťátko mladší než 3 roky a nemůžou ho ještě dát do školky, a nebo zkrátka nemůžou právě místo ve školce sehnat z kapacitních důvodů. Takže dětská skupina je taková alternativa, je to řešení pro rodiče.
0: A kolik dětských skupin u nás je?
1: Ano, máme aktuální, poměrně aktuální informace od Ministerstva práce a sociálních věcí, tak v Plzeňském kraji

0: České republice bylo 2256 dětských skupin a celkem měly kapacitu 31 848 dětí. A v tom jsou ještě zahrnuté i takzvané sousedské dětské skupiny. Nechci to příliš komplikovat, ale je to taková specifická dětská skupina, kde můžou být maximálně 4 děti a tam už je to potom třeba v rodinném prostředí, kdy kvalifikovaná pečující osoba, není to jenom, že prostě dáme děti na hlídání k sousedce a máme hned sousedskou dětskou skupinu, ale je to skutečně registrovaná nějaká instituce, kdy se v rodině třeba někdo stará o další děti, jak jsem říkal, může jich být maximálně 4.
1: A teď, ať už to nezamluvíme, pojďme prosím k té nové dětské skupině v Tachově. Co jsi o ní zjistil?
0: Tak vznikla, jak už jsme řekli v úvodu, v Pivovarské ulici, je to nový objekt, Tachov na ní získal dotaci 19 milionů, ta dětská skupina může mít maximální kapacitu 24 dětí, třeba dvě třídy po 12 dětech, tak tu kapacitu tady v Tachově, nebo tam, kam právě mířím do Tachova, mají, takže mají tam jednu třídu pro 24 dětí od 1,5 do 3 let, takhle je to nastavené, budou tam tři chůvy a jeden další pracovník. No a jak jsem zjišťoval aktuálně, jaký je zájem o tu dětskou skupinu, jak je naplněná, tak z těch 24 míst je 17 míst obsazených. Takže pokud rodiče nás teď slyší a nemají kam dát děťátko, tak můžou se ještě do této dětské skupiny přihlásit.
1: Míří tedy do Tachova, je to tak správně, Lukáš, jsi teprve na cestě, takže ti děkujeme.
0: Jsem na cestě, ano.
1: Děkujeme
0: za informace. Otevření je 10 hodin, takže to mám tak.
1: Tak už tě nebudeme zdržovat. Děkujeme, přihlásil se nám do vysílání Lukáš Milota. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
5: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
4: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Senioři v Karlovarském kraji mají dnes poslední šanci podat elektronickou přihlášku na Univerzitu třetího věku. Město až po rekonstrukci za 200 milionů korun napouští bazén, otevřít se má v říjnu. Dnes bude zpočátku zataženo s přeháňkami, přes den pak většinou polojasno. Teploty do 24 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Západočeská univerzita otevírá další ročník univerzity třetího věku. V Karlovarském kraji nabízí kurzy hned na 6 různých pobočkách. V nabídce je například studium základů práva, kriminalistiky nebo cizích jazyků. Pro koho přesně se studium hodí, přibližuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Univerzita třetího věku je určená především seniorům. Přihlásit se může každý, kdo dosáhl důchodového věku, případně má přiznaný invalidní důchod třetího stupně. Není přitom potřeba maturita ani jiné předchozí vysokoškolské vzdělání. Univerzita třetího věku není profesní přípravou, ale je to spíše vzdělávání pro radost formou celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje.
0: Studium vyjde na 900 až zhruba 1900 korun podle toho, jaký obor si seniori vyberou. Elektronický zápis si můžou vyřídit do dnešní půlnoci. Zájemci ale můžou dorazit i osobně 11. září do Chebu, Chodova nebo Karlových Varů. Až začala po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po dokončovacích pracích a vybavení nábytkem by se veřejnosti měl otevřít v říjnu. Jak informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata, opravy původně měly trvat 18 měsíců a stát zhruba 160 milionů korun. O 4 měsíce se ale prodloužily a napouštění potrvá také delší dobu, protože vydatnost zdroje je omezená přibližně na 40 metrů krychlových denně. V Česku přibývá takzvaných školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál více měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Zákaz vjezdu mají auta při ranní špičce například u všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Od nového školního roku je zavádí taky třeba radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí, pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomos.
3: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7:30 a 8:00 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
0: Aplikace Google Maps změnila pro své uživatele ve Spojených státech název Ontarijského jezera na americké. Platforma tak reagovala na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nedávno nařídil tuto vodní plochu na kanadsko-americké hranici přejmenovat. Krok přišel v době obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy na sebe obě strany vzájemně uvalily vysoká cla. Nový název je závazný jen pro Spojené státy.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami, postupně protrhávání oblačnosti a ustávání srážek, odpoledne pak většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody z Karlovarského kraje byly odstraněny a aktuálně nemáme informace o žádných nových.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také 9:40 hodině je s vámi rádio vašeho kraje, ve kterém už za pár minut přivítáme dnešní hosty. Pozvat vás dnes přijdou na letošní dožinky Plzeňského kraje, tedy tradiční oslavu úrody s bohatým programem. Už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.
5: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mým.

0: A jak jsme slíbili, teď už vás pozveme na jednu z velkých akcí Plzeňského kraje, která se chystá, dožínky Plzeňského kraje 2026. Pozvat nás přišli Helena Kapicová z oddělení propagace Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: A také Pavel Vondráček, ředitel a projektový manažer obecně prospěšné společnosti Úhlava. Dobrý den.
2: Přeji hezké dopoledne.
0: Tak tedy prosím, kdy a kde letos tradiční oslava úrody Plzeňského kraje proběhne?
1: Je to v sobotu 5. září na hradě Švihov od 10 do 16 hodin, vstupné je zdarma, takže zveme všechny. Je to letošní ročníky prostě mimořádném prostředí hradu Švihov, takže to stojí rozhodně za to.
0: A právě jsem přemýšlela, jak se vlastně vybírají ta místa pro dožínky, protože vím, že každý rok je to jinde, letos tady na hradě.
1: Vždycky se snažíme najít nějaké atraktivní místo, které bude hezké. A minulý rok jsme byli v Manětíně, mělo to velký, velký úspěch a říkali jsme si, no, nějaké takové jako historické, mimořádné prostředí, ať je to zámek nebo hrad, je to velmi lákavé, tak právě vznikl Švihov.
0: Tak letos tady na Švihově pan ředitel Pavel Vondráček. Kolika ročníků už se účastnil dožínek? Nebo to bude premiéra?
2: Ne, opakovaně. Regionální potravina jako soutěž je 17. ročník, ale vím, že v těch prvních letech jsme ve spolupráci s Plzeňským krajem pořádali festival regionální potraviny a až těch posledních, teď neřeknu přesně kolik, ale možná 6-7 let už to je, tak se účastníme právě dožínek, kde probíhá ocenění vítězných regionálních producentů.
0: Pojďme vzpomenout nějaké místo, které se vám osobně nejvíc líbilo při dožínkách.
2: Tak není to proto, že by to tu padlo. Ne, ale ten
1: typu,
2: Manětín...
1: Co to bude? Manětín.
2: Nevím, jak
1: za mě taky
2: ty, ale...
1: Manětín, rozhodně.
2: Manětín byl
0: opravdu
2: povedený.
0: Já teda Dýšina jsem byla, ta se mě moc líbila.
1: Ano, ta je moc hezká.
0: Dobře, tak pojďme tedy k letošnímu programu. Viděla jsem, že bude opět velmi bohatý. V kolik hodin máme být na místě, aby nám nic důležitého neuniklo?
1: Program se odehrává jak v areálu hradu, a i v jeho okolí. A tam bych možná začala, protože před kulturním domem v 10 hodin právě tam uvidíte ukázky dožínkové vazby, zdobení koní, ochutnávky regionálních potravin, bude tam folklorní soubor Šumava a Šumavánek. Děvčata budou rozdávat zdarma sladké koláče, takže...
0: Už jenom
1: tam,
0: to je lákadlo.
1: Ano, už to je. To je velmi hezký. A právě od tamtať, do toho kulturního domu, vyrazí v 11 hodin a 15 minut dožínkový průvod. No a půjde se na pódium. No a nebo o 10 hodin můžete být u pódia a právě tam bude dechovka Skalanka Sklatovská a potom oceníme zemědělce z Plzeňského kraje, ty nominuje Krajská agrární komora Plzeň a Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko. No a mezi tím už dorazí právě ta dožínková ceremonie, ten průvod a vy můžete být součástí, pokud od toho kulturního domu vlastně půjdete a předáme vlastně dožínkový věnec, kytice a že bude se žehnat pak také úrodě. Je to velmi krásné a velmi bohaté. Já vždycky beru svého syna, aby byl prostě u toho, aby viděl, jak ta tradice, jak to dřív vlastně celé bylo.
0: Navíc jsou z toho nádherné fotografie, které vás pak mohou těšit ještě velmi dlouho. K té regionální potravině se dostaneme za chviličku. Já se ještě zeptám, vzhledem k tomu, že to tady probíhá v takto krásném prostředí hradu Švihov, budou o tomto víkendu probíhat i prohlídky Švihova?
1: Ano, přesně tak, budou. Bude to oživený hrad, prohlídky hradu budou zdarma a budou tam i dobové postavy, takže bude tam nenasytný mnich, hradní paní, vědma, mistr Kat. Souboje tam uvidíte, výuku šermu a krčma tam bude s bylinkářkou, vědma tam bude kuchařka, středověké recepty. Nahlídnete do ložnice hradní paní, středověká kuchyně, dobová slavnost. Bude toho opravdu hodně, takže já doporučuji přijet.
0: Přemýšlím, jak se tohle dá všechno stihnout. Do jednoho
1: je to
0: dne.
1: Radost, nás to baví, takže je to radost.
0: No a ještě lodičky vlastně.
1: Ano,
0: budou
1: ano,
0: lodičky.
1: Bude to taková romantika, takže každý, kdo bude chtít, tak může se projet vlastně na lodičce zdarma kolem hradu.
0: Tak už teď nás nalákala Helena Kapicová a pan Pavel Vondráček ještě bude pokračovat, protože součástí dožínek bude také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje. Kolik jich letos bude oceněno?
2: A bude jich oceněno stejně, dá se říct, jako loňský rok a většinou všechny ostatní roky, protože máme, soutěž má 9 kategorií, takže 9 ocenění plus, ale pak jsou ještě dodatečná ocenění, těch je 6, takže celkem 15 předaných ocenění, z toho ale těch 9 je opravdu těch regionální potravina.
0: Předpokládám tedy, že na místě bude možná i ochutnávka.
2: Určitě bude, jednak tam budeme mít stánek my, obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s MASPO Šumaví, kteří pořádáme tu soutěž v Plzeňském kraji, ale pak tam budou hlavně všichni vítězové a ocenění, takže každý tam bude mít svůj stánek, dohromady zhruba 15 stánků kde budou moct lidé ochutnat co, a i zakoupit tedy u výrobců cokoliv od masných výrobků přes mléčné, sýry, nápoje, jsou tam cukrácké, pekařské výrobky, ovoce, zelenina, prostě kompletní sortiment.
0: I tohle je veliké lákadlo, musím říct. Ještě nám prosím povězte, co musí vlastně takový přihlášený produkt splňovat, aby měl šanci uspět v soutěži.
2: Je to soutěž pro malé a střední výrobce, to znamená, nesmí to být velká firma, ale malý střední výrobce, často jsou to rodinné podniky, musí uvádět svůj produkt tedy na trh, to znamená, když si doma dělám nějakou šťávu, ale jako mám jí pro příbuzné, tak to úplně jakoby nestačí, to znamená, je třeba být registrovaný u těch dozorových orgánů, když je to živočišní produkt, tedy tak u státní veterinární správy, když je to rostlinného původu, tak u státní zemědělské a potravinářské inspekce. A pak tím, že je to regionální potravina a ještě plzeňského kraje, tak je tam podmínka, aby suroviny na výrobu toho mého výrobku pocházely aspoň ze 70% přímo z daného regionu. A pokud třeba ta surovina není v kraji, tak aby pocházela aspoň z České republiky. Takže tohle to jsou ty hlavní asi podmínky, s tím, že pak už samozřejmě musím podat přihlášku, abych se ucházel. A pak už je to na komisi, která vybírá.
0: A jak to všechno letos dopadlo, tak to se dozvíme 5. září na hradě Švihov na Dožinkách Plzeňského kraje, na které vás zveme v dnešním vysílání a pokračovat budeme hned po písničce.

0: V dnešním dopoledním vysílání vás zveme na dožínky Plzeňského kraje 2026, které se blíží proběhnou už v sobotu na hradě Švihov. Našimi dnešními hosty jsou Helena Kapicová a Pavel Vondráček. A já se teď obrátím opět na Helenu, protože když čtu ten program a vidím, co všechno jste připravili, tak si říkám, jak dlouho se pro boha taková akce připravuje. To prostě asi není otázka několika týdnů.
1: Je to paráda nějakých 8-7 měsíců, ale já chci říct, že ta práce právě na přípravě těch dožínek je velmi krásná. Ta nás baví.
0: Pak když vidíte ten program a navíc ty nadšené diváky a návštěvníky,
1: je to radost.
0: Myslíte i tentokrát na rodiny s dětmi? To je taková asi zbytečná otázka.
1: Určitě. U nás je spousta aktivit. Navíc ta výhoda je toho, že aktivity jsou zdarma. Co nabízíme pro děti? Lukostřelbu. Budou tam lučišnice a děti si budou moci vyzkoušet vlastně lukostřelbu. Máme tam karikaturistu, takže kdo bude chtít nějakou vzpomínku hezkou, tak tam vlastně udělá nějaký karikaturista mu krásný obrázek. Budou tam farmářské aktivity právě pro děti pod taktovkou úhlavy. To by možná Pavel mohl říct něco, co tam na děti čeká, že chytají nějaký ryby, nějaký obilí a tak.
2: Tak, v podstatě jsi to řekla. Ale ne všechno, ne, je to tak. Máme tam farmářské aktivity, jednak dojení kraviček, naše oblíbené, dvě
1: si děti můžou vyzkoušet.
0: Makety, teď jsem přemýšlela, jestli děti zkouší.
2: Nemáme tam živé, ale právě chytání rybiček, kde si můžou i poznat, co to je za rybu a chytit si ji. Máme tam takovou hrabací bednu, což je taková bedna s překvapením, kde si pěkně hmatově můžou prohrabat v zrní a kde najdou poklad, překvapení možná, poklad úplně bych neříkal. A další poznávačky tam bývají většinou obilovin a podobně.
0: Je něco, co bude na dožínkách třeba úplně poprvé, nějaká novinka, premiéra?
1: Bude to ten karikaturista, který tam bude. Budeme tam mít i výstavu bonzají, tak to je také něco nového. Ale minulý rok, a to jsme měli v Manětíně poprvé, tak tam byly pradleny a lidé si vlastně mohli vyzkoušet vyprat na valše, jaké to je, jak se dřív právalo. A byl o to velký zájem, především u mužů. Tak se nám to tak líbilo, že pradleny budou znova. Tak potom tam je také hradní zvon, který byl vystaven v hradní stodole při příležitosti 10. výročí právě vysvěcení zvonu v hradní kapli v roce 2016. Budeme tam mít sokolníka, děti budou jezdit na koních a máme taky pro ně připravenou pohádku loutkovou o červené karkulce v 10.30 a ve 13.30 a dokonce si děti v té pohádce mohou zahrát, mohou si zkusit postavit divadlo a zkusit třeba i vodit loutky.
0: Já se znovu dívám do toho programu, už jsme řekli, že dožínkový průvod vyjde v 11.15. Kdy vlastně dojde k tomu, že se bude předávat dožínkový věnec a kytice, takové to klasické, krásné žehnání úrody?
1: My jsme se koukali, my jsme měřili tu trasu a je to zhruba nějakých 13 minut pěšky. Já opravdu zvu všechny, protože je to velký zážitek, když jdete s tím folklorním souborem, zpívají, tančí se, je to nádherná atmosféra, děvčata nesou ten věnec, tu kytici, dojdou vlastně k tomu pódiu a pak předání, je to nádherný. A opravdu vemte děti a ukažte jim, jak to dřív bylo. Stojí to za to.
0: Pavel Vondráček teď poslouchá, na co vy osobně se nejvíc těšíte.
2: Tak těším se na celou akci, bývá to opravdu krásná akce, pohodová, ale tím, že jsme tam pracovně vlastně a jsme tam už od rána od 7 hodin, tak je to zároveň dost i trošku stresový, takže těším se na celé a hlavně mám samozřejmě v paměti to naše předávání a ty naše výrobce, aby tam byli spokojeni, aby se jim na akci líbilo. To znamená všech těch, řeknu, 16 nebo 15 oceněných, aby se akce povedla a převzali svá ocenění. Takže hlavně tam ten náš bod, který je tedy ve 13 hodin předání regionální potraviny.
0: Ano, ocenění. Tak 13.00 na pódiu Hrad Švihov. Když jsme u té regionální potraviny, ještě u ní chviličku zůstaneme, pokud dovolíte. Mě to pořád vrtá hlavou, jak se to vlastně vybírá, jak ta porota zasedá, ochutnává, kolik má členů třeba, protože každý má ty chuťové buňky ještě jiné. Tak co všechno předchází tomu, než se vyhlásí vítězové?
2: Ono je to ocenění vlastně ministerstva zemědělství, ale probíhá v každém kraji a v každém kraji vždycky vybrán ten, kdo to bude pořádat. V plzeňském, jak jsem říkal, jsme to právě my s Maspo Šumavý a Úhlava OPS tedy my. A co tomu předchází, vlastně začátkem roku se vyhlásí soutěž, přijímají se přihlášky, potom se uspořádá právě hodnotitelská komise po tom, co vybere vítěze, tak teď právě to předání, ale mezi tím už probíhá zhruba 15 akcí v celém regionu, kde se prezentují ti vítězové a my jsme tam s nimi a nabízíme ochutnávky právě, vydávají se taky katalogy, letáky těch vítězných výrobků a podobně, ale k samotné té komisi, co jste se ptala, tam tedy je to dáno, není to tak, že bychom si pozvali kohokoliv do komise, nebo že bychom my ochutnávali.
1: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli nehledáte dobrovolníky, že bych se
0: přihlásila.
2: Tak... Ono by vás to možná přišlo, kdybyste to viděli. Já jsem byl v té komisi jednou, to bylo ještě volnější úplně první ročník, ale ono ochutnávat teď vlastně bylo 128 produktů vlastně během jednoho dne, jednoho sezení, tak je to dost náročné, že to musíte zapít, prokládat chlebem, abyste si neutralizovali chutě, takže no, ne, ta komise...
1: Myslí na nás.
2: Dobře, pokud to mi se co uvolní, tak určitě dám pozvánku.
0: Jo. Tak Hana Kopicová se právě přihlásila taky do poroty, ale bychom to nezamluvili, takže porota se sejde a...
2: Je to stanoveno vlastně ministerstvem, že jsou tam zástupci ministerstva zemědělství, státního zemědělského intervenčního fondu, je tam zástupce agrární komory, potravinářské komory, je tam také zástupce Plzeňského kraje, většinou bývá nějaký náměstek pana hejtmana, jednou byl i pan hejtman, ještě minulý tedy, a je tam také zástupci, jsou tam dozorových orgánů, to znamená státní veterinární správy a České zemědělské a potravinářské inspekce, zhruba 8 až 10 lidí.

0: Ještě chvilku budou našimi dnešními hosty Helena Kapicová a Pavel Vondráček. Zveme vás na dožínky Plzeňského kraje 2026. Už tady několikrát zaznělo, že proběhnou v tuto sobotu od 10 do 16 hodin na hradě Švihov. A já se ještě jsem se zadívala do programu a nevím, Heleno, zda jsme řekli to velké hudební vyvrcholení, které bude na pódiu od 15 hodin. Co to bude? Nechám to na tobě.
1: Bude to kapela Blue Cymbal spolu s Magdou Malou. Je to opravdu nádherná, nádherná muzika. Kapela vlastně propojuje nějaké moravské lidovské písně s tou moderní muzikou, takže zazní písničky kapele interpretů jako U2, Pink Floydi, Sting, Beatles, Queenie, Elton John. Já se na to velmi těším.
0: To bude úžasná hudební záležitost.
1: To bude krásná věc.
0: A kromě toho všeho, co jsme tady řekli, věřím, že k vidění budou také tradiční řemesla, jak to
1: přesně
0: tak bývá.
1: Přesně tak. Budou tam ukázky tradičních řemesel a dokonce i workshopy pro děti i dospělé, takže si můžou vyzkoušet. Budeme tam mít například novou držitelku titulu mistr rukodělné výroby Plzeňského kraje za rok 2025, paní krajkářku Helenu Šrámkovou, ta tu byla dokonce na rozhovoře. Bude tam i košíkář pan Zdeněk Pikal, který vlastně má taky tohle z toho ocenění, i paní drátenice Dana Soukupová. Bude tam tkalcovství, kovářství, keramika, výrobky ze dřeva, ručně šité oblečení, šperky, květiny, bylinky, přírodní kosmetika, výrobky z ovčího rouna, no prostě bude toho spoustu a bude to krásný.
0: Umím si představit, že hrad Švihov bude v dobrém slova smyslu v obležení. Ano, v obležení lidí, to si všichni přejeme. No jo, ale jak s dopravou?
1: Zaparkovat, pokud vyrazíte autem, tak můžete, za hradem je velká louka, vejde se tam opravdu hodně aut. My už budeme mít směrovky, šipky, které vás přímo navedou na tu louku. Takže to je jedna věc, buď vyrazit autem, no a nebo můžete vlakem, protože my jsme připravili pro vás, že můžete vyrazit historickým vlakem, je to laminátka Retro Ostravan, dva páry spojů přes Plzeň, Švihov, Klátovy a zpátky, a jakmile dorazíte do Švihova na náměstí, tam už budou čekat historické autobusy, právě jako kivadlová doprava, a ta vás doveze přímo právě na náměstí a pak bude pokračovat už na Merklín. Pak tam bude ještě historický autobus na trase Spálené poříčí Švihov. Budou tam pravidelné spoje, právě linky 632 z Horšovského Týna přes Koloveč do Švihova, i posílená linka přes Přeštice z Plzně, takže není problém se tam dostat. No a na náměstí bude také pouť, aby jsme nezapomněli.
0: Pokud to někdo nevstřebal všechny ty informace, kde se k ním může vrátit?
1: Podívejte se na internetové stránky plzensky-kraj.cz.
0: A nebo se můžeme také podívat na stránky obecně prospěšné společnosti Úhlava, tam nás pozve pan Pavel Vondráček.
2: Určitě i tam tyhle informace najdete a samozřejmě najdete tam i informace o soutěži Regionální potravina, o oceněných výrobcích.
0: Mm-hmm. My se těšíme, že se s vámi osobně i vlastně se všemi oceněnými setkáme na Švihově. Nicméně, pokud bychom to třeba náhodou nestihli, nezvládli, nebo bychom chtěli ochutnávat ještě dál a dál, na jakých dalších akcích se s vámi, respektive tedy s těmi oceněnými, můžeme potkat?
2: My objíždíme, jak jsem říkal, minimálně 15 akcí během roku. Ty, co nás čekají, tak uvedu na Mátkově. Každoročně jezdíme do Nebílov na slavnosti jablek. Tentokrát budou 27. září. 28. hned bychom měli být v Klatovech na svatováclavských oslavách. 3.10. v Krasíkově na slavnostech jablek, také tradiční akce. 4. října na medovém jarmarku v Koterově, tady část Plzně. A ještě zmíním veletrh cestovního ruchu ITEP, kde jsme taky pravidelným vystavovatelem a návštěvníkem, takže na ITEPu nás také potkáte.
0: Tak věřím, že si vás lidé najdou. Máte poslední šanci teď něco vzkázat našim posluchačům a pozvat na dožínky, tedy o tomto víkendu. Helena Kapicová z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
1: Ať přijedou, protože tahle akce je výjimečná a stojí za to. A vente děti, protože je to důležité, tu tradici zachovávat, a my ji zachováváme, takže vidět dožínkový průvod, celou tu ceremonii, to jen tak někde neuvidíte. Přejte.
0: A Pavel Vondráček z obecně prospěšné společnosti Úhlava.
2: Já vás určitě neprohloupíte, těch akcí je hrozně, ale tahle ta akce je opravdu pro všechny, každý si tam najde pódium, divadlo, děti, muzika i pivo, samozřejmě jak plzeňské, tak i z mini pivovaru, řada regionálních producentů. Budete moc ochutnávat prostě celý sortiment od mléčných, masných, cokoliv nápoje. Přijďte a nebudete litovat.
0: Moc vám děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se akce vydaří a těšíme se, že se tam všichni potkáme. Mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Miroš Birka dospíval v 10 hodin a 50 minut a teď pro vás máme malou pozvánku. V dnešní odpolední rubrice Náš příběh vám představíme člověka, který opustil jistotu svého zaměstnání a pustil se do podnikání v úplně jiném oboru. Marek Svoboda z Plzně se totiž rád obklopuje nábytkem a předměty z historií. Je to jeho koníček a teď i povolání. Pořídil si malý krámek se starožitnostmi a starými věcmi. Předtím dlouhou dobu pracoval v gastronomii.
1: Pro mě vlastně vždycky byla důležitá práce s lidma, být mezi lidma. A nějakým způsobem jsem tíhnul ke starým věcem, obklopoval jsem se jima, ale nikdy jsem neuvažoval o tom, že by to mohlo být nakonec něco, co budu dělat jako naplno. A když po letech toho gastra vlastně mi trošičku došly fyzické i psychické síly a pak tam byl takovej jakoby delší výpadek ještě rodinej, jako osobní, tak to všechno vyústilo v to, že jsem si řekl, proč jako jednou neudělat taky něco pro sebe a pro radost.
2: Hodně lidí o tom sní, ale ne každý ten krok udělá. Co vás k tak radikální změně přimělo udělat ten krok?
1: No, asi to byly ty poslední roky, kdy se v mém životě poměrně intenzivně děly různé věci. Na osobní rovině prostě spousta i životních změn vlastně celkově. A možná to prostě se přililo v to, že jsem si jako uvědomil, že kdy jindy, když ne teď.
2: Když se ohlédnete zpátky, udělal jste dobře?
1: Jednoznačně dobře, co se týče vlastně osobní spokojenosti, protože myslím, že není nic jako hezčího, než dělat, co mě baví. A to si myslím, že mě jako gastronomie uspokojovala nějakým způsobem, ale bylo v ní přibaleno spoustu stresu, který jsem už ve svém životě nepotřeboval. A teď mám práci s lidma bez toho stresu, který jsem zažíval vlastně celý leta. Takže jako jednoznačně za mě, co se týče té lidské roviny, tak určitě jsem teď šťastnější.
2: Svoji životní filozofii nám Marek Svoboda přiblíží v odpolední rubrice Náš příběh. Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje nejvíc úrazů od svého vzniku. V zaniklém městě Čistá na Sokolovsku pokračují terénní úpravy pozůstatku bývalého barokního kostela. S psychickým zdravím náctiletých má pomáhat nový stacionář v Klecanech u Prahy. Otevře se příští rok v lednu. Dnes bude zpočátku zataženo s přeháňkami, přes den pak většinou polojasno. Teploty do 24 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje 400 úrazů. To je o 100 víc než ve stejném období loňského roku. Podle náčelníka Krušnohorské horské služby Miroslava Račka souvisí nárůst především s vyšším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor.
2: Letos bylo více výjezdů třeba u nějakých prekolapsových stavů a podobně, tím, že bylo poměrně horké léto, tak jim tím situacím docházelo. A v další řadě my stále zintenzivujeme spolupráci i s zdravotnickou záchrannou službou.
0: Spolek nadšenců pokračuje v zaniklém městě Čistá na Sokolovsku v terénních úpravách pozůstatků bývalého barokního kostela. Cílem je obnovit původní ráz náměstí. V místě bývalého města pořádá spolek taky tradiční setkání. Letos bude 3. října. Pokračuje Filip Prekop, předseda neziskové organizace Terra Incognita, která se o místo stará.
3: Máme informační portál a tohle by mělo být takové první místo, kde se lidé mohou jako zorientovat a obecně, aby si to mohli představit velikost toho města, které tam vlastně od renesance nebo od prvního středověku vlastně existovalo.
0: Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Spojené arabské emiráty popřely zprávu o iránském útoku na leteckou základnu Al-Minhad. Tamní ministerstvo obrany tak reagovalo na informaci Iránu o dronovém útoku na vojenskou základnu z dnešního rána. Spojené arabské emiráty zároveň oznámily zneškodnění iránského dronu nad svými vodami. Útoky mezi Iránem a Spojenými státy se po několika týdnech klidu opět obnovily. Spojené státy v noci zaútočily na iránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Irán odpověděl útokem na americké základny v Jordánsku.
1: Sport.
0: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karenia Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku zataženo s přeháňkami, postupně protrhávání oblačnosti a ustávání srážek, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na průtahu Karlovými Vary je přibližně v polovině cesty mezi Ostrovským a Chebským mostem ve směru na Cheb odstavené neoznačené osobní auto. Na místo vyrazila policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách pokračuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Anglické názvy českých internetových obchodů. Tak tohle téma nastolil pro dnešní jazykový koutek jeden z našich posluchačů. Také máte problém s používáním slova e-shop? Už za chvilku si právě na něj posvítíme.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: slovo má teď Stanislav Jurík a odbornice z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
1: Mnoho dotazů našich posluchačů směřuje k tématu pronikání cizích slov do češtiny. Tentokrát si budeme povídat o cizích slovech v názvech internetových obchodů. Na co se tedy posluchači nejčastěji ptají, to ví Ružena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dotazy často směřují k vhodnosti užití nějakého konkrétního slova. Ale nedávno mě zaujal jeden dotaz na stránkách jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, který zněl takto. Trápí mě, jak se poameričťuje naše česká řeč. Vadí mi například, že se užívají v názvech českých e-shopů cizí jména. Zajímavé na tomto dotazu je už to, že jeho autor nebo autorka evidentně nemá problém se slovem e-shop. Jinak by místo něj použil existující ekvivalent internetový obchod. Cizích slov, která se používají, přestože k ním existuje český ekvivalent, existuje mnoho. Mluvčí většinou volí cizí slovo třeba proto, že je kratší než český výraz, jako v případě slova e-shop v porovnání s dvouslovným označením internetový obchod.
1: Uvedený dotaz z jazykové poradny ale mířil spíš k názvům firem. Proč někdo pojmenuje svůj obchod cizím názvem?
2: Při pojmenovávání firem se uplatňuje mnoho faktorů a jen některé z nich jsou jazykové. Když obchodník zakládá svůj obchod, určitě přemýšlí o tom, jak se bude název vyslovovat, protože názvem firmy se například často představuje do telefonu. Pokud se jedná o internetový obchod, očekává se, že ho lidé budou vyhledávat pomocí elektronických vyhledávačů. V takových případech mohou být problémem třeba česká diakritická znaménka v názvu, tedy různé háčky, čárky a podobně. Protože vyhledávače pak nabízejí i výsledky bez diakritiky a zákazníci by obchod nemuseli najít. Další motivací pro cizí slovo v názvu může být snaha majitele oslovit zákazníky v zahraničí nebo zákazníky, kteří nemluví česky. Při současné globalizaci trhů je tato snaha více než pochopitelná.
1: A opravdu majitelé firem poameričťují naši českou řeč užíváním cizích slov, abych citoval dotaz z toho úvodu dnešního?
2: Myslím, že i samo užití slova poameričťovat obsahuje kromě jazykových také mimojazykové, řekněme společenské nebo kulturní aspekty hodnocení. Majitelé firem mají mnoho důvodů, proč pojmenovávají své obchody cizími názvy, ale že by mezi ně primárně patřila i aktivní snaha poameričtit češtinu, o tom si dovolím pochybovat.
1: Pochybuje Ružena Písková, autorka dnešního jazykového koutku, se kterou jsme probrali pronikání cizích slov do češtiny. Děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Znáte sousoší nejsvětější trojice v Plzni? Možná je také míjíte při svých každodenních cestách po městě. Není nijak nápadné. Ovšem, když se na ně zaměříte, působí poněkud tajuplně, na někoho až pochmurně. A kdeže se nachází?
2: Jsme na rohu Bendovy ulice, Klatovské a náměstí TG Masaryka, kde ale historicky ústila právě Borská cesta. Když se postavila železnice, tak se nám Borská posunula až za železnici a z nové ulice se stala Bendova.
3: A lidem už to z paměti vypadlo, ale kdysi dávno se tady tomu místu říkávalo u svaté trojice.
2: Dokonce celá pole, kde se dneska nachází Belánka a zadní část jižního předměstí a současná Bezovka, tak tam se říkalo za svatou trojicí nebo u svaté trojice. Bylo to pro Plzeň nějaké hrozně důležité místo, které určovalo takovou mentální hranici města. Dál už to bylo cizí a tady zatím, když se šlo od toho sousoší směrem do města, tak to byla už jako Plzeň. Ale v té době tady byly ještě pole.
3: Takže to býval takový milník na křižovatce cest, dá se říci.
2: Přesně tak, lidé se tady zastavovali, modlili se, dávali si svačiny a scházeli se tady.
3: A památkou na tu dobu je sousoší, u kterého stojíme.
2: Je to sousoší svaté trojice, ale jeho současná podoba je novější, je z roku 1890. Když se na něj podíváme, tak je tady udělaný nápis vročení přímo do takové kulové podstavy, na které sedí Kristus s Bohem a ta kulová podstava, tak to je planeta Země, jakože stojí na Zemi.
3: Sousoší svaté trojice na rohu Bendovy ulice a Klatovské třídy a jeho historii nám představuje průvodce po Plzni Lukáš Houška. Podle pověsti tady na tom místě, na tom svatém místě, došlo k nesvatému činu, dokonce k tomu úplně nejhorším.
2: Bylo to tak, že byl pátek a byl velký trh ve městě. A tehdy se jednomu židovskému obchodníkovi podařilo udělat velký obchod a tak měl sebou hodně peněz. A šel s jiným svým židovským kamarádem po silnici do Klatov a odcházeli z města. A tady právě, když svítil měsíc v úplňku za noci, ho ten jeho kamarád zabil a utekl. Nikdy se nepřišlo na to, kdo to byl, ale ten, kdo udělal ten hrůzný čin, vždycky, když byla noc, ve které byl úplněk, tak z toho byl celý nesvý a vždycky na to vzpomínal a měl prostě výčitky svědomí. A jedna noc byla úplně stejná jako tehdy. Jasná obloha, měsíc byl přímo v úplňku, svítily jasně hvězdy, pofukoval vítr a ten člověk ho dohnali výčitky svědomí, zbláznil se a své manželce řekl, že zabil toho Žida. Ale potrestán nikdy nebyl.
3: Tohle sousoší tady před námi tu událost nepamatuje tady.
2: Nepamatuje, to je novější. Původně tady stálo barokní, které bylo pravděpodobně někdy z poloviny 18. století. Byla to typická barokní socha, měla velký, krásný, takový baldachínový podstavec a na něm stála rozevlátá, dynamická socha právě svaté trojice. Dneska se ta socha nachází různě rozteklá po městě a po okolí. Podstavec původní barokní se nachází ve Vejprnicích. Novější podstavec té původní soše byl udělán někdy v polovině století 19., který byl novogotický, tak ten dneska nalezneme u svatého Jiří na Doubravce. Samotná socha bohužel časem už byla zničena a dneska se nachází její torzo někde v depozitáři.
3: Lukáši, ať se dívám, jak se dívám, i téhle svaté trojici něco chybí, totiž třetí do počtu.
2: Ano, holubice, která měla představovat Ducha svatého, mimochodem tesat Ducha svatého není asi žádná radost, takže ho představuje vždycky právě holubice, tak to někdo ulomil a dneska tam z ní zbývá jenom ocas.
3: Doufejme, že se vrátí i holubice.
2: Bylo by to krásné.
3: I když se nejedná o původní sousoší, historie, kterou připomíná, si určitě zaslouží krátké zastavení i v naší poněkud uspěchané době. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme 31. srpna a za námi jsou velké vlny veder. Jak se letošní tropy podepsaly na našich čtyřnohých mazlíčcích? Mají problémy například se srstí a jak ošetřovat tlapky? Nejen na to se kolegyně Anděla Blašková ptala Martiny Daňkové ze Základní kynologické organizace Zruč.
1: Pokud ty psi chodí hodně po chodníku, tak samozřejmě si můžou ty tlapky trošku popálit, i když po běžném průchodu po chodníku by se to stát nemělo, ale třeba si musíme dávat pozor, když vidíme někde povolený asfalt, aby do toho nešlápnul. Spíš než na tlapkách se to může projevit kožní problémy, ti psi se víc koupou, tam potom hrozí dost hotspot, hrozí tam třeba torze žaludku, když je jim horko, že jo, majitel je nechá hodně pít, oni musí hodně pít samozřejmě, ale po menších dávkách, aby toho nevypili litry naráz. Na srsti, jak říkám, tam se může projevit ten hotspot, to je taková ošklivá vyrážka ze zapaření v podstatě, že ten mokrý pes nestačí uschnout a zapaří se. Samozřejmě hrozí tak jako u lidí, jo, úžeh, úpal.
2: U těch tlapek hraje velkou roli promazávání.
1: Zase existuje spousta veterinárních přípravků, balzámy na psí tlapky, ale pokud to nemáme po ruce, tak nám stačí obyčejně jelení lůj, případně indulona.
2: Když se vrátíme k té srsti a zjistíme, že se pejsek tedy zapařil, třeba jsme to i v úvodu zanedbali, můžeme teď tu srst vyléčit?
1: Pokud dojde k nějaké té vyrážce, tak samozřejmě musíme se obrátit na veterináře. Jinak pokud má běžně poničenou srst po létě, tak jako máme po létě poničené vlasy, tak s tím zacházíme stejně jako s vlasy. Existuje spousta přípravků na psí srst, šampony, kondicionéry, vyčesat, případně ostříhat, navštívit psího kadeřníka a ten zachrání, co se dá. Ale běžným psům se to nestane, to hrozí spíš u takových těch vyloženě dlouhosrstých psů, kde jde výstavně o tu srst.
2: Je blížící se konec léta vhodnou dobou připravit pejska na podzim, třeba doplnit vitamíny nebo změnit jídelníček?
1: Jídelníček asi bych měnila spíš přímo v těch vlnách veder, stejně zase jako u lidí, prostě lehčí potravu, menší dávky třeba. Pod

0: Babské rady.
1: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zásmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ano, hlavně, že se máme a budeme s vámi i po 12. hodině, kdy se rozjedou písničky pro vás. Krásné pondělí skoro poledne vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Vznikl nový webový portál paliativní péče v Karlovarském kraji. Veřejnou dopravu v Plzeňském kraji nečekají se začátkem nového školního roku zásadní změny. Ekonomika Česka loni rostla rychleji, než byl průměr EU, výrazně ale zvýšil dluh země. Odpoledne bude většinou polojasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. V Karlovarském kraji je nový web pro paliativní péči. Lidé tam najdou návody pro péči doma, slovník pojmů nebo metodiku 7 kroků v závěru života. Webové stránky nabízejí taky přímý kontakt na krajskou koordinátorku paliativní péče a rozdělení služeb podle jednotlivých regionů. Pokračuje správce projektu Václav Joza.
3: V nemocnici funguje i vlastně ten takzvaný paliativní tým, který samozřejmě rozhodne o tom, co bude dál. To znamená, buď ho předává přímo do péče praktického lékaře, kdy ten praktický lékař je schopen zajistit tu obecnou paliativní péči, anebo se potom prostě rozhoduje o tom, jestli bude předán do péče mobilního hospice. Paliativní péče je primárně to, aby jsme se o ty lidi správně postarali.
2: Nový web najdou zájemci na adrese www.paliativakvk.cz. Autobusové linky v Plzeňském kraji pojedou od 1. září bez větších změn. Většinou se jedná jen o drobné časové posuny. Výrazněji ale posílí vybrané školní spoje na severním Plzeňsku a na Tachovsku, říká provozní manažer plzeňského organizátora veřejné dopravy Martin Fencel.
4: Těmi zásadnějšími změnami je například posílení odpolední školní dopravy mezi Plasy, Dražní a Manětínem, což vlastně iniciovala střední škola v Plasích. Posílené také ranní školní doprava například z Choského újezda do Plané, kde docházelo k přeplňování kmenového autobusu.
2: Žádné zásadní změny kromě obnovení školních spojů se podle webu Českých drah nechystají k 1. září ani v železniční dopravě. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%, průměr EU byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
5: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
2: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch. Pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spouštění záchranářů. Sport. Golfistka Sára Kousková skončila druhá na Irish Open, vybojovala tak svůj nejlepší výsledek v sezóně Ladies European Tour. Na vítěznou Jihoafričanku Alexanderovou ztratila Kousková 3 údery. Další Češky, které prošly katem, Kristýna Napoleová a Jana Melichová, skončily ve 4. desítce. Počasí. Odpoledne bude většinou polojasno, k večeru a večer ojediněle přehánky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vanemírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 v Karlových Varech v Dolní Kamenné nedaleko magistrátu města ve směru na Cheb dejte pozor na porouchané osobní auto na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: 12 hodin a 5 minut, čas, kdy v pondělním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začínají písničky pro vás, pořad, do kterého můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz anebo telefonujte až do 13. hodiny na studiovou linku 221 55 37 37. Přejeme krásný den, naše odpolední vysílání začalo zprávami s Hanou Zubkovou, která dnes v pondělí 31. srpna sleduje aktuální dění nejen v karlovarském regionu. No a já už vám přeji hodně štěstí, abyste telefonovali, psali, protože je důležité také připomenout, že dnes slaví svátek Pavlíny a Bely. To jsou jména uvedená v kalendáři u dnešního data. Tak vše zaznělo na úvod skupina Činasky u mikrofonu pondělního vysílání Petr Čimpra a přeju vám hezký den a klidný poslech.
7: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Skupina Činasky otevřela naše pondělní vysílání po 12. Teď máme 9,5 minuty po poledni. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, aktuálně 31. srpnové písničky pro vás. A já už teď na telefonu vítám Josefa z Horního Slavkova, našeho věrného posluchače a volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady to Bezva Rádio. A dneska, když mají ty Pavlinky svátek, tak bychom jim mohli zahrát Babiho Daňka a Raduzu, Loch Lomond, a bylo by to i pro Standu z Dolců, Jarouše do Hranic a pro sestry a pro vás hlavně, aby se vám klapali v studio a zase někdy naslyšenou a ať se vám daří.
0: Děkujeme, Josefe, no a jestli mohou přihřát polívčičku naší rozhlasovou, tak kolegyně Pavlína Kyselová má také dnes svátek, tak i jí bychom mohli kousek té písničky poslat. Co říkáte?
1: Celou pošlete.
0: Dobře, tak jí posíláme celou písničku. Mějte se, zdravím do Horního Slavkova a pozdravujte Vladimíra Zábranského ode mě.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch pondělních nám teď ve 12 hodin na 13 minut na linku 221 55 37 37 telefonuje Standa z Dolců, kterému přeju pěkný den. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pane Petře, já vás taky zdravím. Děkuju za krásné přivítání a samozřejmě se musím připojit taky k tým gratulacím pro ty Pavlínky a hlavně pro tu vaši úžasnou kolegyni Pavlínu Kyselovou.
1: Výborně.
2: Hlavně zdravíčko, zdravíčko. Samozřejmě zdravím taky Pepu, Jaromíra, Aničku do Ostrova. Váš celý tým.
1: Děkujeme.
2: A vybral jsem nádhernou písničku She's Gone od Black Sabbath. Je to takovej lehký, pěkný oplodňováček. Nevím, jestli jsem to řekl správně, ale já to tak beru a myslím si, že to tak je.
1: Je to úžasný hudební dárek. Myslím, že i Pavlína Kyselová bude mít velikou radost. Doufám, že nás teď poslouchá. No, já vás zdravím do Dolců. Jsem velmi rád, že jste nám zatelefonoval, Stando. Váš výběr je vždy velmi vkusný. Ano. Střídáte české interprety ty zahraniční a touhle písničkou si myslím, Stando, že neurazíme vůbec nikoho.
2: Petře, díky moc.
1: Mějte se krásně, hezký den, pěkné pondělí a stále ještě pohodové léto. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: Ty pondělní jsou s vámi ve 12 hodin a 20 minut a už je připravená skupina Holky jako hudební narozeninový dárek. Tady je následující vzkaz. Dobrý den, dnes oslavuje své narozeniny paní Mirka Helinská z papírnictví ve Staré Roli. Svou trpělivostí a ochotným přístupem se nám rodičům a našim dětem vždy pečlivě věnuje. Je stálým zaměstnancem této malé prodejny. Patří veliké uznání a obrovský dík. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky od skupiny Holky. Moc děkuji, Jana Procházková, Karlovy Vary. Velmi rádi splníme tohle narozeninové přání.

0: Skupinu Holky jsme v pondělním vysílání hráli jako hudební dárek pro paní Mirku Helinskou, kterou tímto zdravíme. A je tady následující vzkaz, tentokrát míříme do Chodova a já už teď na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary vítám naší posluchačku paní Anu. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den. Já bych si přála nejdřív řeknu jakou písničku od Tatěr k Dunaju. Posílám ji všem lidičkám, co vás poslouchají, co vám volají a vám do rozhlasu, protože vím, že ji máte rád.
0: Děkujem. Děkujem pekně.
1: Není zač. A tímto bych chtěla ještě pozvat lidičky ve čtvrtek 15.00 v Rosnicích u Kaštanu nebo pod Kaštanem bude vystoupení jedné folklorní skupiny, jmenuje se Šarišan, takže všechny zvu, ať se přijdou podívat.
0: Dobře.
1: Tak je to v rámci vlastně folklorního festivalu, který se koná v Varech.
0: Je to tak, my jsme mediálním partnerem, tak jsme za to samozřejmě rádi, že tahle akce se už po 31. koná v našem regionu. A souboru Dileň, manželům Hankovým patří a celému týmu patří obrovský dík a velké uznání. Tak dobře.
1: A tak právě každý rok u nás vždycky jeden ze souborů vystoupí.
0: Výborně. Prosím. Tak paní Ano, to byla hezká pozvánka od vás. Já vás zdravím. A teď jste aktuálně v Chodově, říkám to správně.
1: Ano, ano,
0: dobře.
1: Ano.
0: Tak zdravím do Chodova a teď už tady skupina ano. Elán a pěseň od Tatěr k Dunaju.
1: Jo, ano, od Tatěr k Dunaju, jo.
0: Dobře. Naslyšeno, hezké odpoledne.
1: Naschle.

0: Tak i skupina Elán, kterou jste slyšeli v našem vysílání, byla hudebním dárkem, vybrala ji paní Anna Schodová a vy telefonujete velmi intenzivně a já jsem za to velice rád, protože o tom je tenhle pořad a přesně teď minutu před půl jednou jsem ve spojení s Věrou z Aše, kterou srdečně zdravím, vítám ve vysílání a Věro, máte slovo, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych poslal písničku k dnešním narozeninám. Milý Matýsku, letí k tobě přádničko. Dnes dodáš do Aše, donesla se zpráva, že prý v Sázavě bude narozeninová oslava. A tím oslavencem je náš Matýsek, který dnes slaví krásné 10. narozeniny. Přejeme ti všichni nádherné dny, plné zdraví, štěstí a lásky. Hodně úspěchu ve škole, ať máš stále pěkné známky a splní se ti každé přání. Ať si ten dnešní den hezky užiješ. Sedni si na chvilečku a poslechni si tvou oblíbenou písničku. Krásné narozeniny, Matýsku. To vše ti přejí babičky, děda, maminka, tatínek, Nelinka a Tejda Honza.
0: Krásné přání, narozeninové. Musím tedy říct, smekám, Věro, jak jste to nádherně připravili. Tak a písničku jste vybrala, jeho oblíbenou je která, pověste?
1: Je to Mašinka.
0: Už je připravená.
1: Jede Mašinka.
0: Výborně, skupina Maxim Turbulence. A když dovolíte, tak my se k těm gratulantům jako Český rozhlas také přidáme, protože 10. narozeniny, to si zaslouží velikou slávu. Co říkáte?
1: Ano, děkuji moc.
0: Tady je narozeninová, naslyšenou a zdravíme vás, hezký den.
1: Hezký den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A my v tomhle pořadu Českého rozhlasu Karlovy Vary plníme vaše písemná a telefonická hudební přání napříč generacemi. Já už teď vítám paní Janu z Karlových Varů v našem vysílání a přeju vám pěkné odpoledne. Dobrý den.
2: Dobrý den přeju všem posluchačům, ale hlavně mojí mamince, paní Vlastě Smrčkové, která ve svých krásných 92 letech nás dokáže opravdu tak krásně rozjasnit a každou návštěva, kterou prostě společně máme prožitý čas spolu, tak si ho užíváme, dokáže upéct ještě v tomto věku i svatební dort a potěšit nás návštěvou, když se sejdeme všichni pohromadě. A je to krásný, že jí máme. Já jí děkuju za všechno, co pro nás udělala, a budeme se těšit ještě z dlouhé doby, který tady, z času, který s námi bude. A to jí přeje dcera Jana, vnoučátka, pravnoučátka, a přeju jí krásný den a všechno. Jenom dobrý a zdravíčko.
1: Jano, vy jste mi prozradil, že vaše maminka je naší věrnou posluchačkou. Snad by nás i teď měla poslouchat. A je to pro ní veliké překvapení, tahle písnička. Co říkáte?
2: Určitě. Bude mít velkou radost, protože vy a za chvilku se uvidíme.
1: To je dobře.
2: To nádherného.
1: Tak velké pozdravení také od nás z Českého rozhlasu Karlovy Vary a konkrétně ode mě ze studia, a posíláme společně i s vámi písničku Valdemara Matušky Holky, já mám všechny rád. Tak to je jeden z krásných hudebních dárků pro vaši maminku, tak ji pozdravujte, naslyšenou a pěkné odpoledne.
2: Děkuji, krásný den.

0: Další splněné hudební přání, to byl Valdemar Matuška, tak zdravíme věrnou posluchačku a teď už mám na telefonu Jarku ze Sokolova, která nám pravidelně do našeho pořadu telefonuje a vybírá hezké písničky. Jaká to bude dnes, to nám řekne právě autorka tohoto telefonátu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petře. Dneska jsem vybrala, protože máme svátek Pavlínek, tak jsem vybrala písničku takovou pro ně, akorát s tou na míru, a bylo by to od Pavlíny Filipovský a písnička se jmenuje Říká mi Pavlíno.
0: Dobře, tak vše je připraveno.
1: A je to pro všechny Pavlínky.
0: I pro naší kolegyni Pavlínu Kyselovou.
1: Samozřejmě taky.
0: Výborně, zdravíme ji takto po vlnách. Tak děkujeme, naslyšenou, hezký den, pěkné pondělní odpoledne. Den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ty 31. srpnové posloucháte v letním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. To, že jsme rádio Karlovarského kraje, je jasné, že jsme s přesahem za hranicemi našeho regionu a dokonce České republiky, o tom už jsme vás několikrát přesvědčili. Ale že jsme rádio mezikontinentální, tak o tom teď bude hovořit paní Růža z Arsbergu, kterou srdečně zdravím ve vysílání. Dobrý den, paní Růžo.
2: Dobrý den. Já bych přála mojí kamarádce v Melbourne v Austrálii všecko nejlepší k jejím dnešním narozeninám.
1: Ano, poslouchá ano. Nás vaše kamarádka, jak se jí jmenuje?
2: Poslouchá Jaruška a v Karlových Varech narozená.
1: V Karlových Varech narozená Jaroslava, která nás teď poslouchá v Melbourne v Austrálii.
2: Melbourne v Austrálii, ano.
1: A slaví dnes narozeniny právě dnes?
2: Právě dnes.
1: Tak paní Jaroslavo, věřím, že je nás dobře slyšet po různých vlnách. To je jedno, jakým způsobem si nás naladíte. Zdravíme vás do Melbourne. Všechno nejlepší. Congratulations. No tak, dobře, Jarko, teda Růžo a Jarko, ano, vy obě nás teď posloucháte. Co ještě vzkázat, když máme takový krásný telefonát mezi kontinenty a dvě kamarádky na telefonu?
2: Všecko nej. To, co může člověk chtít.
1: A vy jste říkala, že uděláte radost k narozeninám písničkou, originální písničkou od Kučerovců a ta se jmenuje...
2: Kukuru kuku.
1: Vše je připravená písnička, už zní na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak vás zdravím do Arsbergu, naslyšenou.
2: Ano.
1: A Jaroslavu do Melbourne a všechno nejlepší k narozeninám. Hezký den.
2: Děkujem.

Z Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Tak nezapomeňte ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na naší velkou houbařskou soutěž. Začínáme zítra 1. září a držím palce, aby vám vše vyšlo, pokud nám zavoláte do naší soutěže. No a tento víkend, vlastně o prodloužený víkend, se postará také jedna porcelánka, protože od pátku 4. do neděle 6. září se konají v centru Karlových Varů další podzimní porcelánové slavnosti. Veliká sláva, velký svátek skla, křišťálového skla a krásného křehkého porcelánu vám nabídne nádhernou výstavu prostřené tabule, prostřené stoly. Budete moci nakupovat za zvýhodněné ceny v mnoha stáncích. Opět na vás čeká bohatý doprovodný program, také průvodní slovo a v neposlední řadě ochutnávka Karlovarského folklorního festivalu. A já už se teď gratuluji k těm úžasným přípravám a držím palce, aby vše dobře dopadlo. Martině Kosové a jejímu celému týmu, takže se vypravte na porcelánové slavnosti 4., 5. a 6. září do centra Karlových Varů. No a když jsou tedy přípravy v plném proudu, té práce je opravdu hodně, aby se vše povedlo, tak je jeden hudební dárek jako taková záležitost, která má udělat radost. Miraj, když nemůžeš, tak přidej.

0: Tak to byla skupina Mirai, blížící se porcelánové slavnosti, přípravy jsou v plném proudu, tak držíme palce, ať se akce podaří. A já už teď na telefonu vítám také posluchačku ze sousedního Německa, také z Arzbergu, a je to Petra. Zdravím vás na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Peťula, Petra Plasová z Arzbergu taky. Slyšela jsem Růžu, moji kamarádku, takže ji posílám, jí a její sestře Janě, písničku, zase se jim bude líbit. Její sestra je tyko nemocná, takže jí přeju brzký uzdravení, ať nic nebolí, ať je to se brzo v pořádku. A zdravím všechny posluchače a přeju hezký den.
0: A vybrala jste zpěváka, který se jmenuje Demis Russo, a písnička Russo. Goodbye, my love, goodbye. Tak vás zdravíme do Arzbergu, Petro, zase nám zatelefonujte a hezké pondělní odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.

Čas je neúprosný, za 3 minuty bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Hanou Zubkovou a to už budou 31. srpnové písničky pro vás minulostí. Mám tady ještě jeden písemný vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Pavlínu Zikmundovou k jejímu dnešnímu svátku. Pavlína Zikmundová je ze Starého Sedla. Vše nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně to zdravíčko, to je nutné, to vše přejí Kája a Eva ze Sokolova. Schönwert a skupina Bee Gees už je připravená pro oslavenkyni, tedy Pavlínu Zikmundovou. Tady je sváteční písnička pro tuto posluchačku a já vám přeji hezké odpoledne. Uslyšíme se chvilku po 14. hodině v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Město Žlutice zrekonstruovalo jídelnu a kuchyni na základní a základní umělecké škole. Na jezeře Most pátrala v neděli stovka dobrovolníků, zmizelého paddleboardistu nenašli. Schodek státního rozpočtu navrhla ministryně Schillerová na 389 miliard korun. A odpoledne bude většinou polojasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Žlutice na Karlovarsku dokončilo opravu jídelny a kuchyně v areálu základní a základní umělecké školy. Rekonstrukce zahrnovala změnu dispozic, nové podlahy, vybavení i kompletní výměnu rozvodů. Město na úpravy získalo dotaci 11 milionů korun ze státního fondu podpory investic, která pokryla většinu nákladů. Podle nezávislé starostky Heleny Plicové jídelnu navštěvuje 250 strávníků.
3: Jsou to nejen tedy žáci základní umělecké školy, ale také tedy cizí strávníci a pedagogové. A předpokládáme, že od ledna se bude vařit i pro mateřskou školu, která má také svoji jídelnu a je asi nesmysl, když ty školy jsou od sebe 200 metrů, aby tady jsme se starali o dvě jídelny, aby splňovaly všechny ty hygienické podmínky a ty parametry.
2: Rozsáhlé dobrovolnické pátrání na jezeře Most výsledek nepřineslo. Amatérští potápěči pohřešovaného 19-letého chlapce v neděli nenašli. Zmizel začátkem srpna při bouři, kdy ho vlna smetla z paddleboardu. Podobně jako 28-letého muže, kterého policisté objevili následující den po tragické události. Dobrovolnického nedělního ponoru se účastnil taky Maximilián Kalfus z Prahy.
4: Já jsem jako v potápěckém klubu a tam jsme si to tak nějak nazdíleli, že se vlastně ztratil a že se teda koná hledací akce a to, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
2: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
5: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
2: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Řecko podepsalo s Izraelem obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firem Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, k večeru ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Dalovicích na Karlovarsku v ulici Sedmidomky nabouralo osobní auto do stromu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné, myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy a teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako vlastně jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak...
1: To musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky, sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo, z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, a vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. Na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takových mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografují sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, v jakém okamžiku bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě změnit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopů, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít
1: zadarmo
2: nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu, ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez zesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, a tak, ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací,
1: děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Každý kluk

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V blízkosti karlovarského magistrátu město změní systém parkování. Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje nejvíc úrazů od svého vzniku. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil to odvolací soud. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno, místy slabá přeháňka a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary upraví od 1. září režim placeného parkování v blízkosti magistrátu. V současné době můžou motoristé parkovat zdarma na náměstí doktorky Milady Horákové jen v části Moskevské ulice. Od zítřka bude první hodina zdarma i v přilehlých ulicích. Při odstavení vozidla si ale řidiči musí vytisknout potvrzení u parkovacího automatu, aby mohl čas příjezdu zkontrolovat kamerový systém takzvaného kamkáru. Vysvětluje náměstek primátorky Martin Dušek z hnutí ANO.
2: Od 1.9. dochází k úpravě systému parkování na lokalitě doktorky Milady Horákové s tím, že byla ulice Moskevská doposavat první hodina zdarma. Teď to rozšiřujeme i do ulic doktora Engla a Milady Horákové, ale je nutné provést tu registraci do toho systému parkovacího.
0: Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje 400 úrazů. To je o stovku víc než ve stejném období loňského roku. Podle náčelníka Krušnohorské horské služby Miroslava Račka souvisí nárůst především s vyšším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor.
3: Letos bylo více výjezdů třeba u nějakých prekolapsových stavů a podobně, tím, že bylo poměrně horké léto, tak tímhle tím situacím docházelo. A v další řadě my stále zintenzivujeme spolupráci i se zdravotnickou záchrannou službou.
0: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000ové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Arau asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli po téměř 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty, zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice porazili Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Počasí. V noci bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno a místy slabá přeháňka. Výjimečně se vytvoří i mlha. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Ráno pak čekejte polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno. Na horách se může objevit i slabá přeháňka, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré. Dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 181 v Novém Sedle na Sokolovsku ve směru na Královské Poříčí máme hlášenou dopravní nehodu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den vám všem, kteří jste si v letním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary naladili pondělní dobré odpoledne. Je 31. srpna, v závěru jsou letní prázdniny, zítra začíná školní rok. A tak si pojďme zpříjemnit ten poslední den prázdnin příjemnou muzikou a zajímavými příspěvky. Víte, co je to Synda Kytilie? Jestli ne, už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Já vám přeji hezké odpoledne a pohodový poslech.
5: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Tak.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Jenny Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: V našem odpoledním vysílání teď ve 14 hodin a 24 minuty pozvánky pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky. Mohou vidět až do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u Karlovarské rozhledny Diana. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky. Dnes se uskuteční ještě v 15:30 a v 17 hodin. Návštěvníci se seznámí s historií hvězdárny i současnými aktivitami v observatoři. Burzu knih připravili v městské knihovně v Ostrově, kde čtenářům vzkazují: dejte knihám šanci na nový život. Otevřeno je do 18 hodin. Pořad Opravna duší z duety, fejetony, stand-upem a šanzony uvidí v 19:30 večer návštěvníci Františko-Lázeňských Císařských lázní. Bránu svým obdivovatelům otevírá hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je vystavená originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeleništěm a vede kolem Klackého rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Klacké rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Tak takové byly naše pondělní tipy pro volný čas s datem 31. srpna. Je z čeho vybírat, přejeme dobrou zábavu. Teď posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Jsou místa, kde se jakoby zastavil čas, přestože tam hodiny jsou a tikají. Patří mezi ně krámky se starožitnostmi a starými předměty, které v původním domově dosloužily a na nový čekají. Tahle místa vás přimějí k zamyšlení. Vzpomenete si například, že vaše babička pořád měla nábytek po prababičce? Kam se poděla dřívější šetrnost a úcta k věcem? Teď jeden takový krámek se starožitnostmi navštívíme, jeho majitel se ale nepovažuje za starožitníka.
2: Jsem spíš milovník starých věcí. Je to vlastně takovej pelmel od, dejme tomu, 19. století do třeba konce 80. let. Takový ten, jak se dnes říká, retro design, prostě 60., 70., 80. leta. Věci, které byly součástí domácností kdysi naprosto běžně a dneska už bohužel jsou k vidění málo kdy a málo kde.
3: Neopouštěj staré věci pro nové.
2: Tohle je písnička, která odtrhuje ten význam toho, co dělám, protože ty věci, které lidi považují za starý, vlastně mají mnohdy lepší atmosféru, lepší příběh a to se nemusíme bavit o řemeslném zpracování, který dnes už bohužel té kvality až na výjimky nedosahuje.
4: To si teď trochu posteskl milovník starých věcí, který se nerad označuje za starožitníka, Marek Svoboda. Jak se dělají ze starých věcí pořád staré věci, ale jako nové?
2: Leckdy je to štěstí, že se ty lidi k těm věcem chovali s úctou a pak jsou v luxusním stavu v podstatě i po těch desetiletích. Leckdy je potřeba provést nějaké menší opravy, úpravy. Spolupracuju s člověkem, který má dílnu a dokáže prostě tomu vdechnout původní kvalitu. Leckdy už se ty věci bohužel zachránit nedají a pak končí různě ve sběrných dvorech, což je pro lidi jako já strašně smutný příběh.
4: Takže ale pořád ještě se ti řemeslníci, kteří umí svoje řemeslo, najdou?
2: Určitě jsou i firmy, které se třeba specializují na renovace takových těch vzácnějších kusů, nebo kde si můžete, pokud chcete, nechat třeba i ten kousek, který máte z rodiny a je vám ho líto, tak si ho můžete prostě nechat udělat a investovat do něčeho, co pro vás má třeba i osobní význam. Vlastně je to lepší investice, než zajít do obchodu s nábytkem a koupit si nový kousek.
4: Radíte našim posluchačům nevyhazovat věci po babičce a po dědečkovi?
2: Nevyhazovat v žádném případě, protože vždycky budete mít okruh lidí, komu to udělá radost. Jsou i firmy, kde můžete donést nějaké staré věci a oni se o ně postarají. Dnes je hodně módní ekologie nebo programy ekologický, ale myslím si, že ty pravý změny začínají právě u těch malých věcí, takže když něco sami zrecyklujete, pošlete dál, určitě uděláte něco nejenom pro sebe a pro toho člověka, který třeba tu věc potom bude užívat, ale vlastně i pro svoje okolí, pro svůj život.
4: Ještě mi vysvětlete jedno. Já když někdy procházím kolem vašeho krámku, vidím, že vy tady nejste, ale na schodech stále zůstávají věci na prodej, ty starožitné věci nebo staré kousky.
2: Je to takový zvyk, který jsem si zavedl, protože si myslím, že lidi jsou vlastně převážně dobrý, takže já se nebojím toho, že by si to někdo odnesl a nezaplatil. Je tam číslo účtu, na který to může ten člověk, který si to vezme, zaplatit a já ho nepotřebuju jako hlídat, jestli to udělá nebo neudělá. Věřím tomu, že ano.
4: Vy prostě máte rád lidi, stejně jako máte rád staré věci. Nestarožitníku, Marku Svobodo.
2: Je to tak.
4: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A znělka otevřela první rozhlasové tržiště nového pracovního týdne. Je tedy k dispozici studiová linka 221 55 37 37 a pokud máte inzerát, který chcete zveřejnit v našem pondělním odpoledním vysílání, máte možnost teď ve 3/4 na 3 využít rozhlasového tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je posledního srpna, taky tento den můžete nabízet, to znamená prodávat, nakupovat, měnit. K tomu slouží rubrika, kterou otevíráme v našem vysílání každý všední den chvilku před 15. hodinou. Ještě jednou tedy telefonní linka k nám do studia 221 55 37 37. Tak telefon zatím mlčí, já jenom připomenu, že pokud nám telefonujete, tak následně jsou vaše inzeráty zveřejněny na webových stránkách Českého rozhlasu Karlovy Vary vary.rozhlas.cz a tam se mohou zájemci o váš inzerát obrátit následně po našem vysílání. Tak řekl jsem to hodně. Ještě jednou tedy studiová linka 221 55 37 37 je k dispozici, ale dnes to vypadá, že nebudeme mít žádný telefonát do rozhlasového tržiště. Nevadí, další prostor dostanete zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Augustu.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Sklady, dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary prověří projektovou dokumentaci k rekonstrukci pobočky městské knihovny. Město Oloví na Sokolovsku vytvořilo nové místo pro sběr použitých pneumatik. Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno, místy slabá přeháňka a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary připravují rekonstrukci pobočky městské knihovny na Růžovém vrchu. V současné době zástupci města posuzují výši předpokládaných nákladů. Původně měla rekonstrukce stát 37 milionů korun. Nově navrhovaný rozpočet úprav ale přesahuje 53 milionů. Důvody změny teď rada města nechává prověřit, pokračuje primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
6: My tam samozřejmě máme financování 85% je dotační titul, 15% je spoluúčast města, ale i tak by jsme si to chtěli nejdřív projednat, co nám tak jako narostlo. Proto ten materiál byl stažen, aby jsme se důkladně na tu projektovou dokumentaci podívali, co nám tam tak narostlo oproti tomu původnímu záměru.
4: Rekonstrukci pobočky knihovny v Sedlecké ulici chce město zahájit v závěru letošního roku. Oloví na Sokolovsku je nové místo pro sběr použitých pneumatik. Město tím chce zamezit tomu, aby lidé ojeté pneumatiky nechávali volně v přírodě nebo na jiných nevhodných místech. Pokračuje první místo starosta města Radek Grapa.
7: U nás neexistovala vůbec možnost pneumatiky nějak smysluplně odevzdávat. Docházelo samozřejmě k tomu, že pneumatiky se válely po lesích, černé skládky vznikaly, takže jsme hledali někoho, kdo nám to bude odebírat s tím, že samozřejmě by byly co nejnižší náklady.
4: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků, řekl to Radiožurnálu.
8: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
4: Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na správu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně ho navštíví až 5 milionů lidí.
5: Sport.
4: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Fan de Winklovou 2-1 na sety. S Grand Slamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
5: Počasí.
4: V noci bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno a místy slabá přeháňka, výjimečně se vytvoří i mlha. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Ráno pak čekejte polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno. Na horách se může objevit i slabá přeháňka, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz v ulicích Máchova, Husova a Příkra. Jezdí se tam jedním jízdním pruhem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezký dobrý den vám všem, kteří posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme 15 hodin a 5 minut. Stále jste ve společnosti odpoledního programu. Dobré odpoledne s datem 31. srpna. Přivítá za malou chvíli sympatického hosta, hudebníka, vynikajícího muzikanta, bubeníka, ale také pedagoga Aliho Siládyho. A co se skrývá za názvem projektu Disco jízda Michala Davida, tak zůstaňte s námi, za chviličku se dozvíte podrobnosti. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
5: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin, 12,5 minuty posloucháte pondělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. No ta písnička Michala Davida se nám docela hodí pro dnešní odpolední povídání. Já už teď ve studiu vítám našeho dnešního hosta, pedagog, vynikající muzikant, bubeník především, ale také skvělý zpěvák. Ali Silády přijal pozvání do odpoledního vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj a zdravím všechny posluchače tohoto rádia a hlavně zdravím tebe, jestli teda můžu říct, protože se známe fakt x let, takže jestli můžu říkat Čimpy a jsem šťastný, že jsem tady u tebe, že jsem konečně po těch letech tvým hostem.
0: Jsme velmi rádi, že jsi přijal pozvání, ale pojďme postupně k tomu dnešnímu tématu. Hudba, to je alfa omega našeho povídání.
1: Ano.
0: Ty jsi se dostal k muzice jak? Ty jsi vynikající bubeník, máš i pěvecký talent. Kde všechno si toto pozbíral? Po rodičích, prarodičích? Kdy jsi poprvé usedl za bicí soupravu?
1: Tak úplně poprvé to si asi nebudu pamatovat, ale takový to v sobě takový ten, jak bych to řekl, ten oheň pro tu hudbu a hlavně pro ten rytmus, tak to jsem asi cítil už docela dost brzo, no ale pak jsem začal chodit do hudebky, samozřejmě, že v celé rodině, celá rodina by se dalo říct, že byli
0: muzikální.
1: Hudebně založení, prostě profesionální muzikanti. No a posléze prostě už mi to pohltilo tak kolem toho 10. 11. roku, že jsem vlastně se od té hudby nedokázal už odtrhnout.
0: Ty zároveň skvěle zpíváš, bylo jasné, že muzika bude tvoje profesní dráha?
1: Vlastně potom už kolem toho 13. roku jsem si nedovedl vlastně představit, co bych dělal jinýho. Takže směřoval jsem na konzervatoř, což se pak podařilo, takže jsem vlastně studoval na Plzeňské konzervatoři, kde jsem vlastně se seznámil a potkal jsem spousta kamarádů do dneška. A do dneška to jsou výborní prostě hráči a dalo by se říct některý i slavní muzikanti, osobnosti, takže to bylo velmi příjemný. No a vlastně si se ještě mezi tím zeptal na ten zpěv.
0: Ano.
1: Tak to vlastně šlo postupně, protože vlastně vždycky u těch bicích to bylo tak, když jsme hrávali s nějakýma kapelama a byly nějaký prostě ty zábavové věci samozřejmě a hrálo se. Tak co bylo nejdůležitější a co bylo i nejtěžší? Zpěv. Zpěváci byli, ale kolikrát prostě třeba to nebylo úplně v tom duchu, že by zaspívali to, co se požadovalo v té době, no a já jako mladý jsem se, hele, tak já to zkusím a vlastně už mě od toho nikdo nechtěl odtrhnout, že mě vlastně už do toho začali i tlačit.
0: My se dostaneme za chvíličku k té pedagogické práci, ale ještě zůstaneme u toho hraní na bicí a zpěvu. Co je těžší pro bubeníka, když hraje na bicí a zároveň zpívá, nebo je to pro tebe pohodová disciplína?
1: Pohodová disciplína to úplně není, abych se přiznal, protože samozřejmě ta koncentrace tam musí být na obě dvě části, jak i na ten zpěv a i na to hraní, ale samozřejmě asi to musí být trošku jakoby i dáno ze zhora, protože úplně se to naučit jakoby vycvičit nedá. To prostě tam musí malinko být.
0: Ten, kdo chodí ale na vaše koncerty, ví, že zpíváš i před kapelou, takže ta samozřejmě interpretace toho zpěvu je i bez bicích nástrojů a je skvělá. Ano. Pojďme v téhle části ještě připomenout to, že učíš na základní umělecké škole, kde a jak si vychováváš vlastně nastupující generaci? Máš na to nějaký fígl, nějakou pedagogickou záležitost, která je typická pro Aliho Siládyho?
1: To nevím, jestli typická, protože to by vlastně takhle ty pedagogové i kolegové, když to takhle pozoruju, tak s tím můžou pracovat, jako s tím pracují takhle i ostatní kolegové. Nejdůležitější je dostat vlastně srdíčko toho žáčka, toho dítěte.
0: K tomu nástroji.
1: Vlastně, k tomu nástroji a vlastně, aby měl pocit, že se bude těšit na tu příští hodinu. Aby nebyl vystresovaný. A vlastně takto zpříjemnit tu hodinu, aby to prostě byla pohoda a zároveň i troš zábava.
0: My jsme vlastně výsledek tvojí práce viděli tady při dni otevřených dveří Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tvoji svěřenci tady hráli a lidé jim aplaudovali a se měli radost.
1: Měli radost, hlavně jsem měl radost i já, protože opravdu to se povedlo moc. Byla to vlastně, ale zase musím říct, ale tak to chodí v těch školách, že odchází, přichází. Takže vlastně ta nejsilnější prostě vlastně Ronis Band, protože to je zuž Antonína Dvořáka, tak vlastně odešli na vysoké školy, takže teď se to bude muset stavět znovu.
0: A ještě se zeptám před písničkou, ty učíš bicí nástroje a také zpěv nebo jenom ty bicí?
1: Můžu dávat konzultace i na zpěv a takový ty začátky na klavír, ale to opravdu spíš víceméně se věnu bicím nástrojům.
0: Úspěšný muzikant Ali Siládi je hostem pondělního odpoledního vysílání. Za chvilku se budeme věnovat jednomu zajímavému hudebnímu projektu.

0: 15:21 je vaším pondělním odpoledním společníkem Český rozhlas Karlovy Vary. Alice Lády zůstává naším hostem ještě jednou. Dobré odpoledne, vítej u rozhlasového mikrofonu.
1: Všechny moc zdravím a ještě jednou děkuji za pozvání, Čimpy.
0: Jak se tady cítíš?
1: Úplně nádhera a s tebou je to skvělý, je tady nádherná atmosféra, takže...
0: Já jsem slíbil, že si budeme povídat také o velkém hudebním projektu, ale než se k tomu dostaneme, teď dozněla písnička od skupiny Boniem. Vy hrajete s tvojí kapelou a s bandem světové hity, velké šlágry. Byl to třeba šálek tvé hudby?
1: Tak zrovna Boniem moc ne, ale neříkám, že nemají špatné písničky a vlastně v podstatě, když se k tomu vrátíme, tak ty 80-ky, 90-ky pořád fungují a to jsou prostě jakoby hezký věci, to jako se dá, ale samozřejmě my do toho komponujeme už i modernější věci, aby se lidi bavili, takže děláme vždycky s AS bandem, když hrajeme pro lidi, pro zábavu na plesích a tak dále, na večírcích, tak je to průřez.
0: Vy děláte i koncerty, nedávno jste hráli také na různých letních festivalech, akcích. Jakou muziku tedy interpretujete jako AS band? Připomeň některé songy, které jsou blízké tvému uměleckému srdci.
1: Justin Timberlake, Bruno Mars, jo, zpěvačka prostě Dua Lipa a takové písničky, ale samozřejmě doba je taková, že lidi si rádi poslechnou i českou písničku.
0: K tomu se dostaneme, tam ano. Míříme s tím projektem, který za chviličku budou naši posluchači slyšet v živém povídání s autorem toho projektu. A ty jsi zmínil, a to je ještě důležité připomenout, také ženské songy, Dua Lipa a podobně. Kdo ti zpívá ženské vokály? Která zpěvačka spolupracuje s AS bandem?
1: Teď nejvíc je to Lucie Výšková. Byla to kdysi před lety, to byla Tina Gabner, která s námi zpívala, moc fajn a dala se na svoji takovou jakoby dráhu, ale teď je to Lucie Výšková a hodně s náma spolupracuje Majda Hušková z Plzně, skvělá holka, skvělá zpěvačka.
0: A teď už jsem se ale nadýchl zhluboka, protože nás čeká představit velký projekt, který spatřil světlo světa v letošním roce a je to Disco jízda Michala Davida. Co si pod tím máme představit? Je mi zcela jasné, že to budou písničky Michala Davida, úspěšného hitmakera a zpěváka, ale co všechno nabízí projekt, který jsem teď představil, připomněl, Disco jízda Michala Davida?
1: No, Čimpy, je to vlastně revival a je to vlastně v podání prostě jakoby naší energie. A jenom bych prostě chtěl podotknout, že jsme takzvaně dostali, kdybych to řekl takhle, požehnání, takové svolení přímo od pana Davida, takže za to jsem moc rád. Ale myslím si, že sám viděl, jak to promujeme, propagujeme, a tak dal svolení a my prostě vlastně budeme s velkou energií a láskou propagovat jeho tvorbu.
0: Jak známe Michala Davida, známe se taky řadu let, tak on má radost, když se podaří nějaký úspěšný projekt s jeho muzikou. A Disco jízda Michala Davida, to je koncertní projekt.
1: Ano, přesně tak. Je to koncertní projekt se vším všudy. Vlastně celá živá kapela, muzikanti, naprosto si myslím skvělí, máme tam perfektní rytmiku, mladí kluci, bicí, kytara prostě a samozřejmě jsou tam zakomponovaní i z kapely AS Band, takže myslím si, že to hraje úplně skvěle a jsem za to moc rád a myslím si, že když si na to někdo přijde pobavit se a zažít ten mejdan Disco jízda Michala Davida s náma,
0: Tak si to užije naplno.
1: Já myslím, že určitě.
0: O které písničky Michala Davida je v tom projektu největší zájem? Vy už jste měli několik koncertů, tak na co lidi nejvíc slyší? Na co jdou takzvaně?
1: Já bych řekl, že vlastně všechny ty písničky mají svoji hodnotu, jako Disco příběh, Decibely lásky, Non-stop samozřejmě.
0: To je Zdeněk Barták, tuším, že to složil. Zdeněk Barták
1: možný,
0: naši, určitě.
1: A vlastně je opravdu, to jsme úplně až tak moc netušili, i když jsme věděli, že to bude mít jakoby svoji samozřejmě takovou jakoby správnou energii na lidi, ale že to tak zabírá, je to skutečně radost. pro lidi hrát a vidět, jaký je ten odraz od nich.
0: A to je energie od toho publika, když jste na pódiu a teď to funguje a ta symbioza je tak naladěná, jak má být.
1: A v té chvíli vlastně tě to začíná ještě víc bavit, protože vidíš, že to má prostě ten správný efekt.
0: A to důležité, další takový velký projekt, koncert s názvem Disco jízda Michala Davida se chystá tady v Karlových Varech, takže to naše povídání, závěr našeho rozhovoru může být pozvánkou, tuším na 6. listopadu.
1: No úplně jsi to řekl skvěle, Čimpy, ty jsi zlatý.
0: A jsem připraven.
1: No úplně jako vždycky. A chtěl bych samozřejmě všechny posluchače, kdyby přišli pozvat na tento koncert v hotelu Ambasador 6. listopadu, budu tam i hosté a zároveň budu šťastný, když tam budeš ty moderovat a vlastně, že by si udělal jako tu krásnou vsuvku, ještě si můžu říct s Honzou Onderem, že byste byli jakoby v duo, protože to si myslím, že je unikát. A pokud se to podaří, tak to bude krásný koncert.
0: Tak naše povídání skýtá posledních 20 vteřin.
1: Ano.
0: Takže my jsme zmínili Grand Hotel Ambassador Karlovy Vary 6. listopadu. Od kolika hodin?
1: V 7:30 začne koncert, takže předtím bude takový zahřívací kolečko DJ a potom na to vlítneme takzvaně.
0: Přijďte si, vážení a milí posluchači, vychutnat písničky Michala Davida v podání úspěšného projektu Disco jízda Michala Davida, projektu, jehož autorem je náš dnešní host Ali Silády. Moc děkuji za tvůj čas, začíná školní rok, tak hodně úspěchů s tvými svěřenci.
1: Děkuji moc, Čimpy, za pozvání, všem přeju nádherný, krásný ještě zbytek dne a zase někdy naschánou.
0: Naslyšenou příště.
1: Naslyšenou.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmou ptám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmou ptám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: se zhrtnou, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: 15 hodin a 33 minut posloucháte pondělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. V Božím daru se dnes dopoledne opět sešli zastupitelé. Jednali v neúplné sestavě, protože před necelými dvěma měsíci se opozice vzdala svých mandátů. Dnešní schůzku božídarských zastupitelů sledoval redaktor Zdeněk Trnka, který je teď se mnou ve studiu. Přeju mu dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, je to tak, ve druhé polovině července se v Božím daru vzdali svých mandátů všichni opoziční zastupitelé. V členem v zastupitelstvu vedoucím orgánu města zbyly tedy pouze členové koalice, starosta s místostarostou a dva řadoví zastupitelé. Vyvrcholili tím napjaté vztahy mezi koalicí a opozicí, které se táhly prakticky celé volební období. Odstupující zastupitelé svým rozhodnutím v podstatě zablokovali další důležitá rozhodnutí v obci, protože s nimi prostě nesouhlasili. Dnes tedy neúplné zastupitelstvo zasedalo, mezi diváky se objevily dokonce dva bývalí zastupitelé v roli diváků. Celé setkání bylo ale spíše informativní, bez zásadního hlasování a rozhodnutí.
1: V programu zasedání měli božidarští zastupitelé celkem 17 bodů. Které položky patřily mezi nejdůležitější?
2: Tak určitě tím nejdůležitějším bodem byla informativní diskuse o hotelu Klínovec. Na jeho rekonstrukci se obec jako vlastník pokoušela v minulých letech neúspěšně schánět finanční prostředky. Nevyšel ani pokus získat na rekonstrukci finance z programu Spravedlivá transformace. Nezávislý starosta Jan Horník dnes na schůzce zastupitelů řekl, že město si každopádně nechalo vypracovat nový posudek, podle kterého činí hodnota hotelu Klínovec a přilehlých pozemků 86 milionů korun. O případném prodeji areálu ale budou muset rozhodovat po volbách až noví zastupitelé.
1: Zdeňku, bylo to dnešní zasedání zastupitelů poslední v tom současném končícím volebním období?
2: Ještě jednou je třeba připomenout, že zastupitelstvo v Božím daru teď pracuje v omezeném režimu, protože je neúplné, k zásadním otázkám tudíž nemůže přijímat usnesení, i přesto se do termínu voleb čtyři zbývající božidarští zastupitelé ještě jednou sejdou, a to v mimořádném termínu na začátku října. Na důvod schůzky jsme se samozřejmě jako novináři ptali, odpověď jsme ale od členů vedení města nedostali.
1: V Božím daru se dnes opět sešli zastupitelé města a jednání sledoval za Český rozhlas redaktor Zdeněk Trnka. Díky za informace a naslyšenou.
2: Krásný den.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Je 15:40, posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na soutěž. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37. A o co dnes budete soutěžit? Školní rok už opravdu začíná. Proto vás dnes pozveme prakticky na zahájení školního roku a máme pro vás krásnou knihu. Případ ukradených jedniček. Ve škole dětem ze sešitů žákovských knížek i systému mizí jedničky. Někdo je určitě krade, ale kdo a jak? Cilka, Pecka a Dan chtějí záhadně přijít na kloub a tak začnou po zloději pátrat na vlastní pěst. Napínavé pátrání přinese spoustu nečekaných zvratů i humorných situací. Najdou děti odpovědi, aniž by sami podlehli pokušení dosáhnout úspěchu nečestnou cestou? Knihu do soutěže věnovala autorka Zuzana Onderová. Tak to je cena, o kterou dnes budete soutěžit. Zapojte se do naší soutěže na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je tady první volající, přeji vám dobré odpoledne, dobrý den.
1: No, dobrý den, tady Michal z Plzně.
0: Michal z Plzně, dobrý den Michale, zdravím vás na frekvencích našeho rádia. Tak držím palce, aby se vám povedlo dnes správně odpovědět, protože ta knížka je opravdu velmi pěkná a Zuzana Onderová je vynikající spisovatelka. Tak, víte, za vlády, které panovnice byla v českých zemích v roce 1774 zavedena povinná školní docházka, když nám tedy začíná ten nový školní rok, za vlády, které panovnice, za A. Marie Terezie, za B. Alžběta I., za C. Marie Antoaneta.
1: Tak je to za A. Marie Terezie.
0: Je to přesně tak, jak říkáte, za A. Marie Terezie. Tady není co dodávat, vaše znalosti jsou jasné, obdivuhodné a kniha Zuzany Onderové, o které jsem teď hovořil, je vaše, Případ ukradených jedniček. A já musím říct, že to je krásné počtení, měl jsem tu čest a příležitost být kmotrem na té regionální prezentaci této knihy. Tak já vám gratuluji.
1: Dobře, super.
0: Zůstaňte ještě chvilku na telefonu, já vám pak řeknu, jakou cestou vám cenu předáme. Naslyšenou, pěkné odpoledne.

zubařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Jak vypadá člověk, který má depresi?
1: Přemýšlí, mlátí lidi.
2: Že je spocený,
3: klepe se,
4: je hubenej,
5: že je nervózní,
6: nedává pozor,
7: motá se, třeba si zpívá,
8: že má límu a má naštovice.
9: Ahoj, rádio!
10: Nosím černý brýle.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nejdek dokončuje opravu prvního stupně základní školy na náměstí. Veřejnou dopravu v Plzeňském kraji nečekají se začátkem nového školního roku zásadní změny. Macková končí jako hlavní hygienička, v čele státního zdravotního ústavu zůstává. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno, místy slabá přeháňka a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Nejdku na Karlovarsku dokončují opravy prvního stupně základní školy na náměstí. Rekonstrukce za více než 45 milionů korun skončí na podzim. Nejmladší školáci tak zahájí nový školní rok v náhradních prostorách budovy druhého stupně. Podle starosty Zdeňka Plase z hnutí ANO modernizace zahrnuje kompletní obnovu vnitřních prostor školy.
2: Finišujeme s interiérovým vybavením a ještě čekáme na instalaci plošiny protilesně postižený a podle plánu by se mělo hotové dílo předávat někdy na přelomu října a listopadu.
0: Autobusové linky v Plzeňském kraji pojedou od 1. září bez větších změn. Většinou se jedná jen o drobné časové posuny. Výrazněji ale posílí vybrané školní spoje na severním Plzeňsku a na Tachovsku, říká provozní manažer plzeňského organizátora veřejné dopravy Martin Fencl.
3: Těmi zásadnějšími změnami je například posílení odpolední školní dopravy mezi Plasy, Dražní a Manětínem, což vlastně iniciovala střední škola v Plasích. Posílené také ranní školní doprava například z Choského újezda do Plané, kde docházelo k přeplňování kmenového autobusu.
0: Žádné zásadní změny kromě obnovení školních spojů se podle webu Českých drah nechystají k 1. září ani v železniční dopravě. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie.
1: Počasí.
0: Ráno čekejte polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno. Na horách se může objevit i slabá přeháňka, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 212 v Březové na Sokolovsku v části obce Studánka je z důvodu opravy komunikace úplně uzavřená. Objízdná trasa je značená a v Karlových Varech je uzavřená ulice Cihelní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
5: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
4: Nepůjdeš.
5: No, já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
4: No.
5: A je to strašně
4: a
5: veliká
4: škola. A nemůžu za to ale ve škole?
5: No.
4: Že jim to tak zkazej.
5: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
6: Ano.
5: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
6: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
5: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
6: třeba
5: vím.
6: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
5: Tak se budu těšit.
6: A třeba nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co, to, že už nedělá?
1: Ano, mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no, to jako to ti vadí. No, vadí, protože... Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 01 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Je to pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a trošky, není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, Tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo léto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne, když je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale... No někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Jo,
7: no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom, tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, když ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe asi.
7: Tak to je prostě
1: jako, obdiv.
7: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte po tom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jenčaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, je to
1: ještě lepší, dobře.
2: A to by šlo.
1: Politické hrašení je Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařil se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, dobrý slyšíme večer. Dobrý večer. Já zdravím diváky politického hrašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, dobrý večer.
4: Dobrý večer. No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
4: já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připítím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat se
4: ale
5: tady.
4: Ale to má to jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, a je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude,
1: ano.
2: Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě, a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel, potom třeba potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště, v kolik
1: a ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
2: Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.
6: Ty víš,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, A? Pochopitelně Bubu, ale že se by ty politici nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, je to humor. Děkuji, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
5: Mělo od Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím Patrika i pana Janča říkám.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem.

0: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
1: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
2: Ano. Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
5: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
4: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
5: Nikdy.
4: Já
5: vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
4: ale
5: vidíš...
4: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
5: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
4: Ano, kdyby si omdlel, aby tě mohla chrstnout vodu.
5: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiné. Jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik není, že
4: by... To většinou nosí chlapy, ne?
5: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
4: Jako se zbál, nebo?
5: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
4: Je to
5: přece,
4: podivné, no.
5: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
4: S tou vodou.
5: Ano, vypiju a jdeme dál.
4: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Moriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrolnek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi svého koně s tím Karlem.
1: Tak jste dát rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konvalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano, přesně.
5: Konečně. No a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Takhle, oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo? Napít, abych potom něco nadechal, že jo? Tak já musím,
6: pravda,
7: požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No. Ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná. Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Národní ústav duševního zdraví otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro dospívající mládež. Vedení Kladna chce sloučit 3 mateřské a 1 základní školu. A počasí zítra zpočátku skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Boží dar si nechal odhadnout finanční hodnotu hotelu Klínovec. Tachov dnes otevřel novou dětskou skupinu pro 24 dětí. Letošní léto je na silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno, místy slabá přeháňka, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Zastupitelé Božího daru se dnes na svém zasedání seznámili s nejnovějším znaleckým posudkem finanční hodnoty zchátralého hotelu Klínovec. Historický hotel s přilehlými pozemky by měl stát minimálně 86 milionů korun. O případném prodeji areálu ale budou rozhodovat až nově zvolení zastupitelé.
2: Schůzka zastupitelů kvůli hotelu na Klínovci byla pouze informativní. Současné zastupitelstvo totiž o zásadních věcech rozhodovat od července nemůže, protože po rezignaci opozice zůstaly v 7členném zastupitelstvu mandáty pouze jeho 4 členům. Právě kvůli diskusi o budoucnosti Klínovce panovaly mezi zastupiteli v uplynulých 4 letech napjaté vztahy. Z Božího daru Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Právě dnes město otevřelo dětskou skupinu. Na nové zařízení v Pivovarské ulici získala radnice dotaci 19 milionů korun. Podrobnosti k dětské skupině dodává starosta Petr Vrána ze sdružení Volím Tachov.
3: Bude obsahovat 2 třídy, každou po 12 dětech, čili celková kapacita této dětské skupiny bude 24 dětí a bude provozována pod mateřskou školou Teršovou. Tato dětská skupina bude schopná pojímat i 2leté děti.
0: Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna doposud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců. Uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
4: Nepálská armáda se snaží tím vzdušným mostem dostat co nejvíce materiálu do těch postižených okresů, ale je to vlastně čím dál tím obtížnější. Stále větší problémy jsou také s nedostatkem pohonných hmot, protože velké zásobovací cisterny z Katmandu směrem na sever nevyjedou, takže spousta techniky, která by byla potřeba, tak vlastně stojí a čeká na to, až se po jednotlivých barelech, po jednotlivých sudech dostanou pohonné hmoty nahoru k té nepálsko-čínské hranici. Ze severního Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno a místy slabá přeháňka. Výjimečně se vytvoří i mlha. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Ráno pak čekejte polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno. Na horách se může objevit i slabá přeháňka, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne. Po pauze se vám hlásí od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary David Forst. 17 hodin 4 minuty a pondělní den v kraji. Tady jsou dnešní témata. Co všechno se děje ve výměníku v Karlových Varech a co chystá do budoucna, to se dozvíte v této hodině. Náměstí Milady Horákové patří mezi nejvytíženější dopravní uzly Karlových Varů. Právě tenhle prostor nabídne od zítřka motoristům velmi zajímavou novinku. Téměř 2 desítky bodů obsahoval program dnešního zasedání zastupitelů v Božím daru. Členové zastupitelstva se sešli i přesto, že mají v současné době omezenou rozhodovací pravomoc. Podrobnosti přineseme v této hodině. No a s nadcházejícím novým školním rokem rodiče často přepadají obavy a také úzkosti. Proto je tu pro ně už 25 let takzvaná rodičovská linka. Podrobnosti nám prozradí naše regionální stopařka.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovy Vary upraví od 1. září režim placeného parkování v blízkosti magistrátu. V současné době můžou motoristé parkovat zdarma na náměstí doktorky Milady Horákové jen v části Moskevské ulice. Od zítřka bude první hodina zdarma i v přilehlých ulicích. Při odstavení vozidla si ale řidiči musí vytisknout potvrzení u parkovacího automatu. Tématu se budeme více věnovat před 17:30. V Karlovarském kraji funguje nový web pro paliativní péči. Lidé tam najdou návody pro péči doma, slovník pojmů nebo metodiku 7 kroků v závěru života. Webové stránky nabízejí taky přímý kontakt na krajskou koordinátorku paliativní péče a rozdělení služeb podle jednotlivých regionů. Nový web najdou zájemci na adrese www.paliativakvk.cz. Západočeská univerzita otevírá další ročník univerzity třetího věku. V Karlovarském kraji nabízí kurzy hned na 6 různých pobočkách. V nabídce je například studium základů práva, kriminalistiky nebo cizích jazyků. Elektronický zápis si můžou seniori vyřídit do dnešní půlnoci. Zájemci se ale můžou dorazit i osobně 11. září do Chebu, Chodova nebo Karlových Varů. Pro koho přesně se studium hodí, přibližuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Přihlásit se může každý, kdo dosáhl důchodového věku, případně má přiznaný invalidní důchod 3. stupně. Není přitom potřeba maturita ani jiné předchozí vysokoškolské vzdělání.
1: Město Žlutice na Karlovarsku dokončilo opravu jídelny a kuchyně v areálu základní a základní umělecké školy. Město na úpravy získalo dotaci 11 milionů korun ze státního fondu podpory investic, která pokryla většinu nákladů. Pokračuje nezávislá starostka Helena Plicová.
3: Předpokládáme, že od ledna se bude vařit i pro mateřskou školu. A je asi nesmysl, když ty školy jsou od sebe 200 metrů, aby tady jsme se starali o 2 jídelny.
1: Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje 400 úrazů. To je o 100 víc než ve stejném období loňského roku. Nárůst souvisí především s vyšším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: V Karlových Varech je místo, kde se potkává kultura, kreativita, vzdělávání i komunita. Výměník v Tuhnicích nabízí výstavy, workshopy, tvůrčí dílny, přednášky a další program pro děti, ale i dospělé. Co všechno kulturní a kreativní centrum pro veřejnost pořádá a jaké má plány do budoucna, to prozradila v rozhovoru s Petrem Čimperou produkční výměníku Pavla Perglová.
1: Kulturní a kreativní centrum Výměník vlastně už funguje třetím rokem a najdete nás v Tuhnicích západní 21. Bývalém Výměníku, proto taky ten náš název. Ta stará industriální budova už přestala sloužit svýmu účelu a my se tomu snažíme dát takový novej kabát vlastně a nějakým způsobem to místo oživit a dát mu novou náplň. U nás ve Výměníku se zabýváme i tím, že vzděláváme děti, děti ze školy k nám chodí na workshopy, na kreativní a designové myšlení, ale zároveň tam máme kulturní program, máme tam výstavy, je tam také kavárna, design shop a spoustu zajímavých věcí. Zkusili jsme takový experiment na léto, je to taková naše letní scéna a díky městu Karlovy Vary, které nám podpořilo, tak jsme si na začátku července pronajali tenhle prostor, kde se snažíme nabídnout program pro kolemjdoucí.
2: Ten projekt na náplavce v Tuhnicích se jmenuje Ohře V.
1: Ano.
2: To V asociuje Výměník.
1: Ano, je to taková přesmyčka, protože já jsem i prostě všem říkám, že bych chtěla tenhle projekt věnovat naší řece Ohři, která je teď končím dál tím uší, bohužel, ale je důležitá pro naše město a pro nás všechny.
2: Kde přesně to místo najdeme? Ta náplavka je poměrně dlouhá. Tak kde vás najdeme?
1: A je to vlastně nejhezčí místo, bych řekla, a je to u Tuhnické lávky, poslední takový plácek, je tam vlastně i přístup do řeky a ta řeka se tam v tom místě ohýbá, takže je tam krásné zrovna místo na tom břehu řeky.
2: My se teď na chviličku vrátíme zpátky do Výměníku, tam je aktuálně k vidění zajímavá výstava.
1: Jsou to maturitní práce studentů keramické školy, oddělení oděvního návrhářství a designu, takže i tam jsou vlastně návštěvníci zváni.
2: Jak bude vypadat letošní podzim? Vás čeká nějaká velká rekonstrukce?
1: Ano, my doufáme, že koncem září začne rekonstrukce, která vlastně má hlavní důvod v tom, abychom v tom prostoru mohli být celoročně a vlastně tam fungovat i v zimě a nabízet náš program pro děti dopoledne, pro dospělé a pro ostatní i odpoledne.
2: Jinak to máte pěkně zpracováno na vašem webu výměník.kv.cz. Tam najdou všechny podrobnosti zájemci o vaše akce.
1: Děkuju a všechny ještě jednou zvu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
4: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Daniel Landa a jeho karavana mraků v 17:23. Pondělní den v kraji pokračuje. Tady je další téma. Na náměstí doktorky Milady Harákové v Karlových Varech začne od zítřka platit nová úprava parkování. Pomoc má motoristům, kteří chtějí městské centrum v blízkosti magistrátu navštívit jen na krátký čas. Například kvůli cestám za prací, na úřady, anebo třeba za lékařem.
1: Přijel jsem z Hradce Králové a je podle mě úplně v pořádku, že svém lístek na hodinu parkování a pak si odjedu, anebo si to zaplatím. Za prací jsem přijel.
2: Pan Martin právě zaparkoval v části Moskevské ulice, která je na náměstí Milady Horákové. První hodinu tady řidiči můžou stát zdarma, za 2 hodiny už ale zaplatí 40 a za 3 hodiny 80 korun. Na pár desítek minut sem teď přijíždí i paní Jaroslava.
3: Nejezdím sem často, dneska mi kolegyně říkala, protože běžím tamhle na polikliniku, tak abych zaparkovala tady a je to na hodinu zdarma, takže úplně super.
4: Ten systém se má rozšířit i na další ulice, spokojená?
3: Já jsem spokojená, protože mám i místo, jako jo, dřív, když se to neplatilo, tak místa tady nebyly po Varech a teďko jsou.
2: Systém první hodiny parkování zdarma, nicméně od 1. září bude platit pro ulice po celém obvodu náměstí, nejen v části Moskevské ulice. Hlavním cílem je ceny parkovného v této části města sjednotit.
5: Od 1.9. dochází k úpravě systému parkování na lokalitě doktorky Milady Horákové s tím, že byla ulice Moskevská doposavat první hodina zdarma. Teď to rozšiřujeme i do ulic doktora Engla a Milady Horákové, ale je nutné provést tu registraci do toho systému parkovacího.
2: Vysvětluje náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO, který připouští, že úleva na parkovném bude pro město znamenat nižší příjmy z parkovného.
5: Ano, máme to vyčíslené, je to zhruba 700 tisíc korun, přičemž efektivita ale vybírání parkovného na ostatních lokalitách je daleko přes ty původní vybírané částky, proto můžeme přistoupit k tomuto kroku.
2: Právě kvůli speciálním kamerovým vozidlům kontrolujícím v centru města zaparkovaná vozidla musí řidiči pokaždé u automatu vytisknout parkovací lístek. Klasické parkovací hodiny za sklem auta stačit nebudou. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: V Božím daru se dnes dopoledne opět sešli zastupitelé. Jeho členové jednali v neúplné sestavě, protože před necelými dvěma měsíci se opozice vzdala svých mandátů. A dnešní schůzku božídarských zastupitelů sledoval redaktor Zdeněk Trnka, který přinesl podrobnosti do našeho odpoledního vysílání.
1: Ve druhé polovině července se v Božím daru vzdali svých mandátů všichni opoziční zastupitelé. V sedmičleném zastupitelstvu vedoucím orgánu města zbyli tedy pouze členové koalice, starosta s místostarostou a dva řadoví zastupitelé. Vyvrcholili tím napjaté vztahy mezi koalicí a opozicí, které se táhly prakticky celé volební období. Odstupující zastupitelé svým rozhodnutím v podstatě zablokovali další důležitá rozhodnutí v obci, protože s nimi prostě nesouhlasili. Dnes tedy neúplné zastupitelstvo zasedalo, mezi diváky se objevili dokonce dva bývalí zastupitelé v roli diváků. Celé setkání bylo ale spíše informativní, bez zásadního hlasování a rozhodnutí.
2: V programu zasedání měli božidarští zastupitelé celkem 17 bodů. Které položky patřily mezi nejdůležitější?
1: Tak určitě tím nejdůležitějším bodem byla informativní diskuse o hotelu Klínovec. Na jeho rekonstrukci se obec jako vlastník pokoušela v minulých letech neúspěšně schánět finanční prostředky. Nevyšel ani pokus získat na rekonstrukci finance z programu Spravedlivá transformace. Nezávislý starosta Jan Horník dnes na schůzce zastupitelů řekl, že město si každopádně nechalo vypracovat nový posudek, podle kterého činí hodnota hotelu Klínovec a přilehlých pozemků 86 milionů korun. O případném prodeji areálu ale budou muset rozhodovat po volbách až noví zastupitelé.
2: Zdeňku, bylo to dnešní zasedání zastupitelů poslední v tom současném končícím volebním období?
1: Ještě jednou je třeba připomenout, že zastupitelstvo v Božím daru teď pracuje v omezeném režimu, protože je neúplné, k zásadním otázkám tudíž nemůže přijímat usnesení. I přesto se do termínu voleb čtyři zbývající božidarští zastupitelé ještě jednou sejdou, a to v mimořádném termínu na začátku října. Na důvod schůzky jsme se samozřejmě jako novináři ptali, odpověď jsme ale od členů vedení města nedostali.
3: Den v kraji. Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A když se řekne začátek září, většina z nás si představí aktovky, kytice pro učitele a také ranní schon. Pro spoustu rodičů ale znamená i pořádnou dávku stresu. A právě v těchto dnech slaví své významné výročí, a to už úctyhodných 25 let, rodičovská linka. Ve studiu teď mám naši regionální stopařku Lucii Chládkovou, která má k tomuhle tématu blízko. Lucko, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Je to tak, rodičovská linka funguje pod hlavičkou linky bezpečí už čtvrt století. A i když je primárně určená dospělým, začátek září je pro její psychologii jedno z nejnáročnějších období v roce.
1: Předpokládám, že volajících v těchto dnech prudce přibývá. S čím se mimochodem anonymní nebezplatnou linku rodiče obracejí nejčastěji?
2: Přesně tak. Služba je anonymní a kromě běžného tarifu za telefon i zdarma. Co se týče září, neřeší se zdaleka jen nákup sešitů. Psychologové z linky upozorňují, že na rodiče dopadá obrovský tlak na výkon, ať už jde o přechod dětí na novou školu, strach z kolektivu, úzkosti nebo třeba jen obava z toho, jak zvládnout ranní logistiku a režim po volném létě. Mimochodem, statistiky ukazují, že moderní rodiče dnes řeší mnohem komplexnější problémy než před lety. Od finančních zátěží až po fungování v takzvaných patchworkových neboli sešívaných rodinách.
1: Zmínila si tlak na výkon a komplexnější problémy. Prozraď nám, co jiného se řešilo třeba před lety.
2: Odborníci z rodičovské linky potvrzují, že dřív šlo často o jednodušší emoční nebo dílčí výchovné problémy. Dneska ale řeší takzvané multifaktoriální problémy, tedy když se na rodiče valí finanční tlak, logistika s dětmi, rozvody nebo komplikované vztahy v takzvaných patchworkových rodinách. A do toho všeho skočí 1. září nakoupit oblečení, ze kterého děti přes léto vyrostly, dlouhé seznamy školních pomůcek, výběr a včasné přihlášení dětí do kroužků a, jak jsem zmínila, sestavit se pro sešívané rodiny dostatečně dobrý time management, tedy kdo, kdy a kde děti vyzvedne mezi kroužkama, a to je asi vždy to nejobtížnější vše načasovat, tak, aby děti měly zájmy a rodiče se z toho nezbláznili. Na tuto linku se za poslední rok obrátilo přes 3800 rodičů.
1: A to je úctyhodné číslo a vlastně i varování, že rodiče na to nechtějí být sami. Když se vrátíme k tomu zítřejšímu 1. školnímu dni, co by se rodičům poradila, aby doma neválčila celá rodina hned u snídaně?
2: Odborníci z rodičovské linky i dětských krizových center se shodují na jedné zásadní věci. Klid rodiče je pro dítě největší opora. Děti totiž velmi citlivě vycítí, jestli jsme ve stresu my. Pokud je budeme od rána zběsile popohánět, křičet a stresovat se tím, že nestíháme provoz na karlovarských silnicích, dítě si ten stres vezme za svůj. Pomáhá taky věc, kterou psychologové nazývají normalizace pocitu. Úplně normálně se dítěte zeptejte, nemáš trochu obavy zítra ze školy? A když řeknou ano, neříkejte jim hned, ale prosím tě, čeho by se zbál? Raději podpořte větou. To je v pořádku. Já jsem měla ze začátku taky sevřený žaludek. Zvládneme to spolu.
1: A co když to na dítě nebo na rodiče padne až v průběhu toho 1. týdne? Kdybychom potřebovali kontakt nebo radu, kam se můžou lidé z našeho kraje přímo obrátit?
2: Určitě se nebojme říct si o pomoc. Rodičovská linka funguje každý pracovní den. Číslo je 606 021 021. Je to anonymní, bezpečné a odborné. Kromě toho existují i webové stránky rodičovskalinka.cz, kde najdete spoustu přehledných textů zaměřených přímo na adaptaci a školní stres. Takže zítra hlavně s úsměvem, hluboký nádech a ono to půjde.
1: A pokud na vás někdy bude padat obava nebo pocit, že to s dětmi nezvládáte, nebojte si říct o pomoc. Lucko, díky za užitečné informace a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: počasí.
1: A jaké bude počasí první zářijový den, tedy zítra, to se dozvíme právě teď od Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Jani, dobrý den. Ještě předtím, než vezmeme ten zítřek, tak poprosím o počasí na dnešní večer a noc na zítra.
2: Tak, dobré odpoledne. V noci bude oblačno až polojasno, hlavně v Krušných horách a na západě kraje se při přechodně zvětšené oblačnosti může večer a v první polovině noci objevit nějaká ta slabá přehánka. Momentálně se právě ty přehánky objevují v Krušných horách a k ránu nám bude oblačnost ubývat na polojasno nebo až skoro jasno a výjimečně se vytvoří i mlha a minima budou v noci klesat k 11 stupňům.
1: Tak teď máme tady přehled na dnešní večer a noc a teď už poprosím první zářijový den, jaké bude počasí, jaké budou mít děti do prvního vstup v rámci počasí.
2: Tak já bych řekla docela příjemné, zpočátku ráno bude polojasno nebo až skoro jasno.

0: Během dopoledne a odpoledne pak nám bude přibývat kupovitá oblačnost a převažovat bude oblačná obloha. Jen v Krušných horách se s malou pravděpodobností může během dne objevit slabá přeháňka a k večeru se nám obloha začne vyjasňovat. Maxima zítra budou stoupat k 23 stupňům, na horách bude až 19 a bude nám foukat mírnýho západní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, takže bude slabší než dnes.
1: Předpověď počasí a Jana Adamovská v dnešním vysílání Dne v kraji. Janě, díky, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký večer.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovy Vary prověří projektovou dokumentaci k rekonstrukci pobočky městské knihovny. Klinika na Denisově nábřeží v Plzni ruší víkendovou chirurgickou pohotovost. Majetkový úřad zkusí po desáté v aukci prodat zámek Štiřín. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno, místy slabá přeháňka a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary připravují rekonstrukci pobočky městské knihovny na Růžovém vrchu. V současné době zástupci města posuzují výši předpokládaných nákladů. Původně měla rekonstrukce stát 37 milionů korun. Nově navrhovaný rozpočet úprav ale přesahuje 53 milionů. Důvody změny teď rada města nechává prověřit, pokračuje primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
3: My tam samozřejmě máme financování 85% je dotační titul, 15% je spoluúčast města, ale i tak bychom si to chtěli nejdřív projednat, co nám tak jako narostlo. Proto ten materiál byl stažen, aby jsme se důkladně na tu projektovou dokumentaci podívali, co nám tam tak narostlo oproti tomu původnímu záměru.
2: Rekonstrukci pobočky knihovny v Sedlecké ulici chce město zahájit v závěru letošního roku. Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. EUC klinika ji provozovala 10 let. Jedním z důvodů zrušení služby byl i klesající počet pacientů, říká ředitelka kliniky Alena Hinková.
4: Zásadní pro naše rozhodnutí byl nízký zájem lékařů o víkendové služby, kde demotivačně působí i nízký počet ošetření. Obsadit služby včetně svátků byl poslední půl rok problém. Vysoké jsou pochopitelně i ekonomické náklady související s víkendovým provozem pohotovosti. Vedle mest, nájmu, energie a materiálu do nich spadá i ostraha objektu, takže poslední dva roky provozu už byly ztrátové.
2: Víkendovou chirurgickou pohotovost v Plzni provozuje dál fakultní nemocnice nebo Mulačova nemocnice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po desáté aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Štiřínský zámek nabízí majetkový úřad k prodeji od podzimu roku 2024. Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a spadá tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
5: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédkám. Zápas začne v 19 hodin.
0: Počasí.
2: Ráno čekejte polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno. Na horách se může objevit i slabá přeháňka, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená část ulice Pražská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
6: Příjemný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad bude věnován vynikající zpěvačce, divadelní herečce a dlouholeté hvězdě muzikálového souboru divadla Josefa Kajetána v Plzni, paní Stanislavě Topinkové-Fortové, která 20. srpna 2026 oslavila půlkulaté životní jubileum. My jí nadcházející půlhodinkou k tomuto výročí popřejeme a jak jinak než jejími krásnými písničkami, které natočila s nejpřednějšími dechovými kapelami. Za doprovodu Šťáhlovské šestky si nejprve Stáňu Topinkovou poslechneme v písničce Komeníček z náměstí, pod kterou jsou podepsáni autoři Jaroslav Kohout a Ladislav Nuzhardt.

Táňa Topinková-Foštová se narodila v Plzni a již od dětství docházela na hodiny zpěvu k někdejší solistce plzeňské opery Stele Jarolímové. Ta poprvé přivedla malou Stáňu do plzeňského rozhlasu, kde už jako sedmiletá natočila společně se Zdeňkem Bláhou své první snímky. V téměř 11 letech vystoupila na galavečeru Sokolovského písňového festivalu solově s písničkou Máme rádi zoo a to už vše nasvědčovalo tomu, že Stáňa se stane profesionální zpěvačkou. Byla přijata na Pražskou státní konzervatoř, kde v roce 1982 absolvovala představením Mamcel Nituš. Písničku Prstýnek z lásky od Williama Béreše a Josefa Zajíčka zaspívá Stáňa Topinková společně s Jiřím Staňkem za doprovodu pražské třináctky Miloslava Říhy.

Hned po úspěšném dokončení studií na konzervatoři v roce 1982 získala Stáňa Topinková-Forštová angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde krátce na to byla obsazena do hlavních rolí například v muzikálech Kabaret nebo Zvonokosy. Mohla také navázat na další spolupráci s Plzeňským rozhlasem. Zde kromě folkloru natáčela s předními plzeňskými dechovými kapelami, kterými byly například Lesanka Václava Palečka, Plzeňačka, Borovanka a také Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila. Ta dala vzniknout vyhledávanému pěveckému kvartetu, který se s ní pravidelně objevoval nejen na jejich nahrávkách. Jan Ježek, Jiří Bárta, Jitka Koutecká, Stáňa Forštová. A dvě zmíněné dámy nám nyní přednesou slavný valčík s hudbou a textem Václava Bláhy Sukínka a po ní ještě za doprovodu Lesanky lidovou Oře Ořešina. Ty budou důkazem toho, že se jim spolu podle Stáněných slov zpívalo opravdu báječně.

V roce 1988 přijala Stáňa Topinková nabídku angažmá do Hudebního divadla Karlín v Praze. Zde si zahrála například Fanny v muzikálu Funny Girl nebo Káču v Divotvorném hrnci. Zároveň spolupracovala s divadlem Semafor a stala se solistkou ústřední hudby Armády České republiky. Její univerzální pěvecký talent začaly brzo vyhledávat i přední pražské dechové orchestry. Natáčela a vystupovala s českou muzikou Josefa Charváta, dechovou hudbou Antonína Votavy nebo Eduarda Kudeláska a se slavnými zpěváky tehdejší doby, Josefem Zímou, Josefem Opltem nebo Karlem Gultem. Stáňa Topinková se objevovala také v televizních pořadech, ať už ve slavné Vlachovce nebo v pořadu V Praze bejvávalo blaze. V roce 1994 končí její pražské angažmá a vrací se zpátky do plzeňského divadla, ve kterém dodnes slaví velké úspěchy ve svých rolích. Ke Stáně se u mikrofonu připojí Ivan Trnka a zaspívají nám písničku s hudbou Josefa Stelipského na text Jarky Motla a Saši Razova Don Fernando. Hraje dechový orchestr Eduarda Kudela.

Stáněným celoživotním pěveckým a jevištním partnerem se stal Jan Ježek. Poznali se už jako děti na hodinách zpěvu u paní profesorky Jarolímové, poté se potkávali na Pražské konzervatoři a hráli spolu jak v Plzeňském divadle, tak i v Hudebním divadle v Karlíně. Krom toho spolu natočili desítky dechovkových písniček s nejrůznějšími kapelami. My si od nich poslechneme polku Už se ta lípa zelená. Hudbu napsal František Živný a text dodal Ladislav Jacura. Stáňu Topinkovou a Honzu Ježka doprovodí dechová hudba Antonína Votavy.

Kromě aktivního zpívání a herectví se Táňa Topinková věnuje také pedagogické činnosti, a to především na oddělení muzikálového zpěvu Plzeňské konzervatoře, kde předává studentům své bohaté pěvecké zkušenosti. Mám tu čest, že mohu být na muzikálovém oddělení jejím kolegou a že jsme se párkrát potkali i na jevišti. Stáňu jsem obdivoval již od mých studentských let a o to víc mě potěšilo, že přijala moje pozvání a natočili jsme v duetu dvě písničky na mé profilové CD. Jednu z nich vám teď nabízím. Je to valčík Antonína Ulricha s textem Zdeňka Svěráka V zámku nad vodou a doprovodí nás plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského.

Táňa Topinková-Forštová byla celkem pětkrát nominovaná na cenu Thálie a v roce 2003 dokonce toto nejprestižnější divadelní ocenění získala za roli v muzikálu Pokrevní bratři. Nadále zůstává jednou z nejvýraznějších osobností nejen plzeňské divadelní scény a já věřím, že tomu ještě tak dlouho bude. Poslední dnešní písničku Muziky hrajte nám zaspívá Stáňa společně s Pavlem Trávničkem a doprovodí je Šraml Vladimíra Truce. Milá Stáničko, přeji ti jen to nejkrásnější a z celého srdce ti za mě i za všechny diváky a posluchače děkuji. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Před námi je půlhodinka vyměřená pro špalíček lidových písní. Brambory, erteple, zemáky v kuchyni našich předků mívaly vždy pevné místo. Jaké dobroty z nich naše prababičky dokázaly vykouzlit? A objevují se i v lidových písničkách. Odpověď přinesou následující minuty. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tedy na úvod se sluší říct, že brambory se do Evropy dostaly z Jižní Ameriky a v Čechách se objevily už počátkem 30. let 17. století. Nejprve ovšem jako vzácná okrasná rostlina v klášterních a panských zahradách. Hlízy brambor se zpočátku používaly jen ve šlechtických kruzích jako vybraná lahůdka a trvalo dost dlouho, než se pěstování brambor všeobecně rozšířilo a než se brambory staly potravinou širokých vrstev. Z dochovaných údajů z konce 18. století víme, že se tehdy jedly brambory samotné, pečené v ohni, v popelu nebo v peci, vařené a nebo smažené na slanině nebo na másle. Hojně se také přidávaly do chlebového těsta a dělaly se i bramborové kaše.

V dnešním špalíčku si povídáme o bramborách v lidové kuchyni našich předků a našla jsem také zajímavou poznámku o tom, že zpočátku lidé měli k bramborům nedůvěru, a to hlavně z neznalosti. Stávalo se totiž, že místo hlíz jedli zelené kuličky, semeníky, a nebo používali staré naklíčené brambory a následkem toho onemocněli. Postupem času se ale brambory už natrvalo usadily v lidové kuchyni a vznikala tak i nová jídla mnoha názvů, třeba kucmoch, pečenky, chlupačky, strouhanec, bác, škubánky, šulánky a řada dalších.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný bramborům v lidové kuchyni. Jejich využití bývalo široké, tak třeba brambory pečené na plátky byly pečenky nebo lípánky. Oloupané a nakrájené se přidávaly do polévek a když převládly, vznikla polévka bramboračka nebo také bramborka. Hustší než polévka byla bandorka nebo kucmoch. Ze strouhaných syrových brambor s přísadou mouky se lžící vykrajovaly a do vody pouštěly noky, halušky a samozřejmě také knedlíky.

a ještě se zastavme u bramborových placek, které v lidové kuchyni našich předků mívaly také své pevné místo. Pekly se ve všech oblastech Čech, Moravy a Slezska, a to pod nejrůznějšími názvy. Cmundy, sejkory, jabkance, pokrouty nebo bramborák. Pokud se stejné těsto peklo na vymaštěném pekáči, někdy i s přísadou mléka nebo ovoce, vznikla bramborová nadívaná, strouhanec, mazanec, žit anebo bramborová bába. No a jaké je vaše oblíbené bramborové jídlo? Možná také opatrujete nějaký dobrý bramborový recept ještě po vaší babičce a třeba vás i dnešní folklorní půlhodinka inspirovala k tomu, co si zítra dáte k obědu nebo k večeři. Loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na Růžovém vrchu v Karlových Varech je nově zrekonstruovaný sportovní areál. Duchcov na Teplicku nechce přijít o stanici profesionálních hasičů. Krajské vedení zvažuje přemístění do Ústeckého Střekova. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, přes den postupně až oblačno, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary dokončily rozsáhlou rekonstrukci sportoviště u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu. Město za ní zaplatilo téměř 20 milionů korun. Nový areál nabízí 250-metrový atletický ovál, fotbalové hřiště s umělou trávou, kurt na házenou i volejbal a workoutové prvky, říká mluvčí magistrátu Helena Kyselá.
2: Tady v podstatě byl dožilý atletický ovál a takové multifunkční plochy. Chyběla další sportoviště pro potřeby školy, školní družiny a i sportovních klubů, které sídlí třeba v okolí Růžového vrchu, aby to využití bylo variabilnější. Proto jsme se rozhodli jednak kompletně zrekonstruovat tu atletickou část, zejména atletický ovál.
0: Díky novému osvětlení budou moci školáci i místní sportovní kluby využívat hřiště taky v podvečerních hodinách. Obyvatelé Duchcova na Teplicku podepisují petici na zachování stanice profesionálních hasičů ve městě. Obávají se delších dojezdových časů, pokud by Duchcov o jednotku přišel. Stejné obavy má taky vedení města. Profesionální hasiči tam působí od roku 1970.
3: Oni k nám patří prostě. A na co čekat na někoho, než přijedou z Teplic nebo z okolí?
4: Kateřina Nová podepsala petici v městském infocentru.
5: Z dosavadních výsledků se jeví jako výhodnější varianta přemístění stanice Duchcov do Ústí nad Labem do městské části Střekov.
4: Uvádí mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Výsledky analýzy mají být ještě letos, případné přemístění nejdřív ve druhém pololetí příštího roku. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté, informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o americkém útoku na íránský ostrov Chark není podle zdroje agentury Reuters pravdivé. Šéf Bílého domu dnes na sociální síti Truth Social napsal, že ostrov je rozmetaný na kusy. K tvrzení připojil video generované umělou inteligencí, ve kterém armáda bombarduje tamní přístavní infrastrukturu. Teherán označil Trumpův příspěvek za směšný. Prezident s tvrzením přišel v době, kdy Spojené státy a Írán obnovily boje v oblasti Hormuzského průlivu. Informace o americkém útoku na Chark se ale nepotvrdili.
1: Počasí.
0: Ráno čekejte polojasno až skoro jasno, přes den postupně až oblačno. Na horách se může objevit i slabá přeháňka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřená ulice Krymská. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme, jak to je s tím pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měla radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci. A kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct, například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Takže posluchač pan Mandlík, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otounem Hasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby zkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujedinělé přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujedinělé, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech. Pozvání.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takovýchto situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty fotografie, takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půjdem se bez záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom četl a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo, o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no, tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako vlastně jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor Osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy
2: za ní
1: už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty neodjel. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýchhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. Mm. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že to snesete víc?
2: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A on jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
1: Zadarmo tady.
2: Zadarmo, nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že je to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sadskou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton. Ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na umělecko-průmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouholetou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25. On to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka. Slavná židle z ohýbaného dřeva. Nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos. Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později, v roce 1861, v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červený jsou právě kontroloři kvality, v oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku, a v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte tu ruku tady. Dejte sem, no, tak, tady.
14: Ano, tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem.
16: Tak
7: to přidržíte. Teďka
16: přiložím takhle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho je těžký.
16: Držte tu ruku. Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a musím se dostat do těch drášek.
7: Ano. A pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížím.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Že to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Odstín je napsaný nahoře nad tou kádí a ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku. Zase je vysušení, no a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování. Máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
17: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michal Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
18: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem, židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá ta základní verze celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, 2 přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
3: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
4: Z další zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že v roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
2: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy, a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
2: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
3: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
2: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
5: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu. Mm-hmm. Ono je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
2: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
5: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
2: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
1: Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha, pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem, na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč. Možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila.

0: na je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovy a Hrabalovy postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti, a teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo, vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál, a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým. A pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál jí flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou zhora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je zhora kryta 0,5metrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic, v Hluboni u

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si Vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka, ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý

bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mě navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích. Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak, jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi

ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na Hábřich.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlili dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka Jana Dítě jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitančik a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy, ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: za všechno může. Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já, je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší, tady prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: Tak nespůsobilo to nic. Já bych řekla, že je někdo slepej a slepete si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělil od 5 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu jak manžel, takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem přelekla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte, a tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla, a tak plácl po zadku, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že mysleli, že se ostudu propadne z toho pátou až dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale, ty jsou tak dokonale prysvěle, že jsem někdy, jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic, nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička, ale určitě ty jsi z Velkých Karlovic a to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně a to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě, no a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tak dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak všechno sedělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné. A mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář, no a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/Linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho. Tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete déjà vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já stará osoba, 85 let, tak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s kým spletla, zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šaliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsu Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, no jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní Vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mně nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to. A teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatrobil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček úplatek po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero, a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: No. To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu a najednou zjistím, ježišmarja, teď to zase není ona, a tak hledám další a ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak tak nějak, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěla říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto s ní, to vaše s něčím nějakým jiným neplatila.
1: Dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj a já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byli si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z ničeho nic, prostě si spletl svůj ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tý. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka tak. Není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnici jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: No to se nedivím. No. To se nedivím.
2: Kor,
0: jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna. Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září mámit budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny. Ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem měla takovou, jsem prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodonině. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběž do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. A já tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mě zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá, trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku, a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nemzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím. Já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako... A teď on se mě zdal tak šileně povědomé. Jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodával a se usektru.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nemladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty, já vůbec nevím, ale jenom, že to lítváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete, to by nedokázal jste, jo. A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám, ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím to, a co ta nejmladší, to nevím, co už ani řekla. Takže byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaků na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbo propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednou. Oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister stala někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my jsme se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda, kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, nejel.

0: měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval tam takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No.

0: Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju. Rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
1: Už jste někomu nakoupila prostě, no?
0: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, ježišmera, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nandala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
1: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
0: Tak, takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřeboval vyřešit tohleto a tohleto. A ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto. Já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídá, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás spletl, tak promiňte.
1: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On poznal, on zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
0: No, protože mám dvojnici.
1: No, ale že ze zadu?
0: No, my jsme asi stejní, já nevím.
1: Asi.
0: No, asi, to nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
1: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
0: no,
1: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
0: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
1: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
0: Jo, takhle to myslím.
1: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
0: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
1: Ale nebo odmetala s nich, no.
0: No. Teda to jsem se nasmála. Moc hezký, tak jí pozdravuju.
1: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
0: Ano, mějte se hezky, všechny zdravím.
1: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mi zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na ratu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme, a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená.
0: Ajajajajaj.
1: Že nejlepší by bylo je všech postřílet a takové.
0: Ajajajajajaj. Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
0: To byl náš
1: politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale Můžu vám říct, že jak jsem nejčastoval, jakýma slovama, hrůza.
0: Dokážu představit, no.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl jste, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky a zástupce pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se po víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme takhle do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovým nízkým paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si 100 let patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo, tak nechal si pootevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům popatrovejš, že
0: jasně,
1: jo.
0: No. Jasně, a to je hezký. Ale vy máte nový koberec,
1: no.
0: To je a vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku. A ta záměna, jako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, toho tačky si mě se dobře navařila, napekla a měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, on ti sobotu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijel a že se sejdeme v Mikulovici tam a tam hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně, a synové mi říkali, mamko, seš buď v práci, nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá, naštvaná, a František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo, no tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budeště dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budeště dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemoc srdce, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná,
1: No nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buneční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnulé tříní, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal, že tak to ne. Ty říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tříně. To bych přála každému takovou tříni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impulzivní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala Jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No všem posluchačům taky i vám a těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svatek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Olin, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo notně, potmě v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví, ale vy nevíte vůbec nic, tak je to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. Šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeba bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. A on, ten pán se zastavil a říká, co blbneš ty debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože? Promiňte. On přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl, potměnil samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkal, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkal, vy jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, já jsem si mu taky omluvil a potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň, Oline, že ti do toho skáču, známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud. No.
1: On to tak i bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenérky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakým tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu se je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenérkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenérkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila?
1: Pustila, určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, měj se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka. Do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900, František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem noční linky. Jsou pravidelným posluchačem noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme, že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to tam dali, naše auto stalo o pár aut dál, byl to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najednou, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: s tím vaším klíčem?
1: Opravdu. Odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo. Ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh. Ano?
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměr nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladeckýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťáka.
1: Ano, ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával k tomu.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji, krásnou dobrou noc a další doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažít, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílný, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nařbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašný pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústřednou a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to běž špatně, já povídám, no, a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám, a
1: radši, teď

0: víš, co se ti mohlo stát, já vám to nevím, no ale prostě já jsem se smysl neudržel, no, ale on byl zaražený jak právě, jak se říká, a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl no, o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí, a
0: ne,
1: už,
0: ano,
1: jak,
0: ano.
1: Jak bych to řekl slušně, a už nikdy... jedete ten slovní vodopád prostě
0: ano.
1: A teprve ano. Potom jenom se zastavíte.
0: Ano, jenomže toto se nikdo se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem, měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250 na motorkách s chlapcama, co jsme chodili, a tak jsme se domluvili jednou na výlet. A řekám, pojedem. A já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna, a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no ne vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé Hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé Hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. A na mě fot. Víky, ty si nedáš nic, a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bílo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych mi byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám, nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkala, když se někdy zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli. No a 18. Ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. Aha. A ve finále teda, že pojedem domů. Ještě jsme se tam tak porozlili a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu neujeli daleko, tak kopl do vrtule, bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Vy jste zůstala stát, on vám vlastně, no. On vám ujel.
0: No, ano. A teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout. A to a teď říkám, ale co teď budu dělat? Tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne. No tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat. No a teď se mě šrotovalo.
1: No ale tomu přece muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
0: No. Ale on asi mrzkl to z té zatačky, jak vyjížděl z toho, a ne, no ale za chvílku byl zpátky. No ale načučené, jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli.
1: No tak věřím.
0: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vy jste měla jednu 18, nějak, no. Jo, to potom ještě poloviční, no. Vy jste vlastně vypila půl litru rumu, no. De facto.
0: Asi tak. Takže tady tyto jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Vicky, a já vám přeju krásné září, ať si užijete. Každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
0: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový na pováženou.

0: No.
1: Držím
0: tak
1: pěstě.
0: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se, ale držím pěstě, myslím na vás.
0: Ano.
1: Mějte děkuji se hezky. Dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu naschledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní. No a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem, jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mě servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los a že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné korády. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo. A Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykal, říkal, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákovi, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největší? A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Reno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali taky mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobýt, na chvíli poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn.
1: Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila.

pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela. Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness! Odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.